Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti.

0: znáš.
1: Posloucháte noční vysílání Rádia Blaník a s vámi je Martin Lidinský. Je neděle 11. října a svátek má Andrej. Tohle jméno je slovanskou podobou řeckého jména Andreas. Jeho původ je stejně jako v případě ženské varianty Andrea nebo počištěné verze Ondřej v řeckém slově Andreios, které znamená statečný, odvážný, mužný či statný. Jméno Andrej vzniklo nejspíš přechýlením italské nebo francouzské podoby André. Andrejům tedy přejeme všechno nejlepší k svátku a posíláme další pohodové písničky. Hezkou noc s Blaníkem.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník. Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše tělo.

0: počasí.
1: Obloha je většinou zamračená, jen v Čechách a kránu i na Moravě a ve Slezsku bude místy mraků méně. Výjimečně se vytvoří mlhy. Měříme mezi 9 a 5 stupni, při déle trvající malé oblačnosti jen kolem 3 stupňů Celsia. V neděli bude mít obloha proměnlivou oblačnost a v Čechách místy zaprší, jinde jen ojediněle. Později odpoledne a večer ubude srážek i mraků. Teploty vystoupají na 10 až 15 stupňů, na Moravě může být až 18. Tolik o počasí. Tereza Musilová, Radio Blaník.
2: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Spárkase, vaše jednička pro hypotéku a správné rozhodnutí ve všech životních situacích. Spárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Spárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše finance. Spárkase, když jde o peníze.
0: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
3: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

Jste s rádiem Blaník a hezkou noc vám přeje Martin Ledinský. Je neděle 11. října a svátek má Andrej. A pozor, pánové, dnes je Mezinárodní den dívek, nikoli v žen, ale dívek. Tak máte-li na blízku nějakou slečnu, ať už dceru, sestru či neteř, jistě jim uděláte radost kytkou, dobrou čokoládou nebo jiným dárkem. Narozeniny dnes oslaví například skladatel, dirigent a klavírista Jan Kučera. Je mu 49 let. Všem oslavencům blahopřejeme a tady jsou další pohodové písničky, tak ať se vám noční Blaník hezky poslouchá.

0: počasí. Rádio
1: Obloha je většinou zamračená, jen v Čechách a kránu i na Moravě a ve Slezsku bude místy mraků méně. Výjimečně se vytvoří mlhy. Měříme mezi 9 a 5 stupni, při déle trvající malé oblačnosti jen kolem 3 stupňů Celsia. V neděli bude mít obloha proměnlivou oblačnost a v Čechách místy zaprší, jinde jen ojediněle. Později odpoledne a večer ubude srážek i mraků. Teploty vystoupají na 10 až 15 stupňů, na Moravě může být až 18. Tolik o počasí. Tereza Musilová, Radio Blaník.
2: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku, investice i životní zabezpečení. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše investice a životní jistoty. Špárkase, když jde o peníze.
0: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu, garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
4: Inspirující prostředí.
5: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
4: A šéf, se kterým je radost pracovat.
5: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
4: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
5: Jednoduše, rychle a přehledně.
4: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
5: Bezva práce.

0: Posloucháte Rádio Blaník a je neděle s datem 11. října. Svátek má Andrej, přejeme všechno nejlepší. A teď pojďme zpátky do minulosti. Před 42 lety spisovatel a básník Jaroslav Seifert získal Nobelovu cenu za literaturu. Psal se tehdy rok 1984 a před 12 lety proběhly komunální volby a ty tehdy dopadly příznivě pro vládní koalici ANO, ČSSD a lidovců. Stalo se tak v roce 2014. Tolik výročí a teď už na Blaníku další pohodové písničky. Dobré ráno.
1: Rádio Blaník.

Přeji vám hezký den. Je neděle 11. října. Svátek má Andrej a před námi jsou očekávané události. I dneska se budeme na Blaníku věnovat volbám. Ráno se do vysílání přihlásí reportéři, kteří byli včera ve volebních štábech. Uslyšíte taky, jak to vypadá se stavěním koalic nebo kampaněmi pro druhé kolo senátních voleb. V Praze začíná další výluka. Kvůli rekonstrukci trati nepojedou tramvaje mezi zastávkami nákladové nádraží Žižkov a Ohrada. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček odletí z Prahy do Indie, bere sebou podnikatelskou delegaci. Borovany na Českobudějovicku se těší na 15. ročník jitrnicobraní. Na programu je třeba ochutnávka zabijačkových specialit, ukázka výroby a soutěž o nejlepší jitrnici. Jídlu dneska budou patřit i Luhačovice. Od jedné odpoledne je na programu Slavnost pod jabloní, nabídne jablečné speciality i program pro celou rodinu. Dobruška na Rychnovsku zase chystá koncert pro Václava Havla. Od 5 hodin rozezní Společenské centrum. A hraje se 10. kolo extraligy. Na programu je několik zápasů a první už ve 3 odpoledne. Proti sobě se postaví Sparta a Vítkovice. Tolik očekávané události. Tereza Musilová, Radio Blaník.

0: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Spárkasse, vaše jednička pro hypotéku a správné rozhodnutí ve všech životních situacích. Spárkasse s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Spárkasse, německá preciznost a stabilita pro vaše finance. Spárkasse, když jde o peníze.
1: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKamen.cz.
2: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
3: Chytré oblečení Citizen odolá špíně a není na něm vidět pot. Bavlněné a příjemné na tělo. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

krab. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuznává slova star.

0: Skvělé ráno, posloucháte Rádio Blaník, já vám přeji dobré stávání do nového dne, za chvíli tu budou Lucie Bílá.
1: Každá bouře, co se přežene.
0: Helena Vondráčková, Lásko má jastůňu. A na úvod téhle hodiny i duet Standa Hložek, Petr Kotval. Na Blaníku hrajeme hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Jaké počasí čekáme dnes? Většinou proměnlivou, převážně s většinou oblačnost. Ráno se ještě ojediněle můžou udržovat anebo vyskytovat mlhy. Jinak ty teploty přes den mezi 10 a 15 stupně Celsia.
3: Ty nejoblíbenější, které znáte.
4: I ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
3: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
4: Ráno od 5 do 6.
3: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
4: Hezky česky na Blaníku. Ráno.

0: senátní volby 2026.
1: Hezké ráno, volební zprávy pro vás má Monika Holubová. Většina obcí a měst uzná svého vítěze v komunálních volbách. Stejně tomu je u těch senátních, kde někteří kandidáti rovnou postoupili z prvního kola. Odborníci se shodují na tom, že komunální volby hnutí ANO ukázaly, jakou cestou se vydávat nemá. Podle slov premiéra Andreje Babiše ale volby potvrdily, že hnutí ANO je nejsilnější politickou silou v zemi, tedy prakticky na všech úrovních, kromě senátu.
2: Co je podstatné pro naši zemi je, že naše koalice bude vládnout do září 2029 a je jasně dáno, že když vedení měst a obcí budou chtít s námi spolupracovat, tak budeme spolupracovat. My jsme vláda pro všechny občany České republiky.
1: Babiš dodal, že v letošních volbách budou blízko těm z roku 2022. Výsledek je podle něj velice dobrý, přestože zatím neví, jak hnutí dopadne v metropoli. Podle politologa Jana Kubáčka přišlo ANO v některých městech a obcích o silné základny. Dodal, že volby tam přinesly změny a voliči dali šanci i novým tvářím.
3: Když se podíváme na volební mapu, jak komunální, tak senátní, tak se ukazuje, že hnutí ANO přišlo o některé výrazné volební ostrovy, kde dlouhodobě dominovali, že zkrátka došlo k lokálnímu zemětřesení a voliči vystavili stopku.
1: Strana přišla o své příznivce třeba v Ústí nad Labem, tam totiž vyhrávali od roku 2014. Předseda vlády je ale i tak spokojený s výsledkem v Senátu, a to i přesto, že vládní koalice většinu v Senátu nezíská, potřebovala by k tomu zisk 27 křesel. A zástupcům ANO k ní nepomůžou ani adepti z přízněných stran. Sněmovna zůstala po prvním kole voleb do třetiny Senátu beze změn. Ze čtveřice kandidátů z řad poslanců dva neuspěli, dva postoupili do druhého kola. Podle politologů rovněž pohořila ODS. Třeba politolog Jan Kubáček to zhodnotil slovy, je to výchovný pohlavek pro Martina Kupku. Pokud se podle expertů ODSka nevzpamatuje, tak žezlo lídra opozice převezmou starostové. Naopak třeba Piráti v řadě měst a obcí své posty obhájili a někde dokonce i posílili. Co nevidět, tak zahájí jednání o vytvoření koalic. Jak se na výsledky voleb dívá vedení strany, nám poví naše reportérka Hanka Kotrová.
4: Hezký den, Piráti se při sledování výsledků voleb sešli v bývalém pivovaru v pražské Troji a středem pozornosti až do večera byl šéf Pirátů Zdeněk Hřib spolu s kandidátkou na pražskou primátorku Terezou Nislerovou. Oba hodnotí letošní volby úspěšně. V Praze si sice oproti roku 2022 pohoršili. Za zmínku ale stojí čísla v Ústí nad Labem a v Prušánkách u Hodonína. A výsledky si pochvalují také v Liberci, Hradci Králové, Pardubicích, v Karlových Varech a Kladně. Sem směřují ale i gratulace k postupu do druhého kola senátních voleb. Post obhajuje pirátka Adéla Šípová. A jen pro zajímavost, od ní pochází návrh, že se domácím násilníkům zabavují legálně držené zbraně. Pro Rádio Blaník Hanka Koterová.
1: Děkujeme, Haně. Piráti chtějí dál prosazovat pirátský program. Sejdou se už dnes v 9 ráno a začnou vyjednávat povolební strategie. A dneškem také začíná platit 10denní lhůta na zpochybnění výsledků voleb. V ní se může kdokoliv, kdo se cítí výsledkem voleb dotčen, obrátit na soud. Podle ředitele odboru voleb Tomáše Jirovce bývá takových návrhů po volbách poměrně dost. Tolik volební zpravodajství na Rádiu Blaník. Další to bude za hodinu.
5: Martin Císař
0: na Rádiu Blaník.
6: Skvělé ráno, za minutu máme 6 hodin. Jaké počasí u vás po ránu panuje? Tak to mi dejte vědět. Klidně teď na naší SMS v ránu 603 118 118. My si dáme další české pro vás. Lucie Bílá, také Ilona Čáková a teď Standa Hložek a Petr Kotwald.

Dobré ráno, je 11. října, krásné ráno přeji oslavencům. Dnes je to Andrej a Andreas, pánové, všechno nejlepší. Tady na Blaníku dál pokračuje víkend s Miroslavem Žbirkou. 10. listopadu to bude 5 let, co nás Meky opustil. Zároveň by 21. října oslavil 74. narozeniny. A právě den před těmito nedožitými narozeninami se v pražském obecním domě odehraje vzpomínková symfonická noc s jeho písničkami. A právě na tenhle koncert vám rozdávám o tomto víkendu vstupenky. Stačí být ve střehu a najít ve vysílání Mekyho písničky a potom se dovolat jako třetí. Tak hodně štěstí a užijte si neděli. Teď Baltimora, za chvíli Kristýna nebo Ilona Čáková a potom

0: Ilona Čáková na Blaníku, hezké ráno, za 10 minut už je půl.
1: Rádio Blaník, jak pak je dnes u vás doma? Rádio
0: Blaník. A tady jsou vaše textové zprávy, krásné nedělní ráno všem z Blaníku, z Milína zdraví naše posluchačka Jitka a 6 stupňů Celzia. Stejně 6 také Jirka Suchovršice, Tanvald nevlídno, mlha, mokro po dešti, klidnou neděli přeje Marta, Rašovice, jedu právě do práce a 9 stupňů a jinak klid, ahoj. A ještě tady máme krásné dobré ráno přeji z Příbramy, tady prší a teplovně nám hlásí 6,5 stupně Celzia, posluchačka Denny. Tak děkujeme moc a za chvíli Helena Vondráčková nebo Tomáš Klus Věrou Martinovou a magnetické bouře.
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
4: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
3: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Dámy a pánové, jménem majitele mle modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

Sociální sítě nebo webové stránky, tentokrát webové stránky Rádia Blaník, tam je například rozhovor s Leny, tedy zpěvačkou mladší Lenkou Filipovou. A já možná doplním, že ona byla právě hostem pořadu Pepovi parťáci. Leny vyrůstala skutečně v hudebním prostředí, ale její maminkou je zpěvačka a kytaristka Lenka Filipová, to ví asi úplně každý. Nicméně zajímavý rozhovor najdete právě na webu radioblaník.cz. Je tam také informace o tom, že hudbu má vlastně ona ráda od dětství. Živé nástroje potřebují prý čas a Leny a Marpo, každý má svůj hudební svět, každý jsou trošku jiní, ale v čem, co je spojuje, tak třeba na tohle se můžete podívat. Také je tam něco o tom, že umělá inteligence podle Lenky kreativitu nenahradí, což je asi velká pravda. Co u nás dál, tak za chvíli Karel Gott nebo Brontosauři a jejich růže z papíru. Tak hezké ráno, 7 minut po půl sedmé.

0: Jirka Schillinger a jeho Jahody mražený přeji vám dobré nedělní ráno. Připomínám, že písničky, které hrajeme, jsou hezké české, protože hezky česky vám budeme hrát i dál Ivetu Bartošovou. Hrát budeme i Michala Hrůzu.
1: Bylo to poslední, co jsem si přál.
0: A nebo Xindl X a Na vodě.
2: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr z lidí, co furt ten závoděj a záviděj. A tenhle vítr mi...
0: Jsme Blaník Rádio, co hraje hezky česky pro vás.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
0: Dnes čekáme většinou proměnlivou, převážně s většinou oblačnost, ráno se ještě budou ojediněle vyskytovat mlhy. V Čechách se postupně místy i na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle objeví nějaké ty přehánky. Teploty přes den mezi 10 a 15 stupni Celsia, na jižní Moravě to může být až 18 stupňů.
3: Jak bude?
5: A co si vzít na sebe?
3: I to se dozvíte u nás na Blaníku.
6: A senátní volby 2026.
7: Hezké ráno, volební zprávy pro vás má Monika Holubová. Letošní volby přinesly vítězství hned dvěma stranám. Na koni jsou nejen starostové, ale také lidovci. První změní posílili v mnoha městech, kde dříve nebyly skoro anebo prakticky vůbec zastoupení. V Praze dostali přes 23% hlasů a jak výsledku odpovídala i nálada ve štábu, to ví naše reportérka Sára Voldánová.
8: Hezký den, myslím si, že lepší nálada než včera večer u starostů nebyla asi v žádném jiném štábu, což není divu, protože je to právě hnutí STAN, které slavilo jeden z největších úspěchů letošních voleb. Jako poměrně optimistický cíl si starostové stanovili překonat v Praze hranici 20% hlasů, což se jim s velkou rezervou povedlo. Vít Rakušan na závěrečné tiskové konferenci sdělil, že se chtějí už brzy sejít se zástupci Spolu, Prahy, Sobě a Pirátů a začít hledat stabilní plán pro budoucnost Prahy. Dění ve štábu starostů pro vás sledovala Sára Voldánová.
7: Velké oslavy vypukly večer také ve štábu lidovců. Úspěch Jana Grolicha může totiž změnit jejich budoucnost i na celostátní úrovni. Grolich popsal i celou cestu k vítězství.
9: Já jsem samozřejmě doufal v ten postup z prvního kola, ale že to bude s takovým obrovským rozdílem od hnutí ANO, že to vlastně bude celorepublikově nejlepší výsledek senátu. To jsem samozřejmě nečekal a těší mě, že přestože hnutí ANO z toho mého senátního obvodu udělalo to celostátní kolbiště, souboj hnutí ANO versus opozice, tak jsem moc rád, že to dopadlo takovýmhle velkým rozdílem.
7: Nejvíc mandátů získala stejně jako v předchozích komunálních volbách Sdružení nezávislých kandidátů a místní sdružení. Z parlamentních stran obhajovala nejvíc mandátů právě KDU-ČSL, konkrétně 2716. Podobně dobře si vedla strana i v letech 2018 a 2014 a uspěla i letos, ze stran má nejvíc křesel. Komunální a senátní volby zřejmě vládu Andreje Babiše neposílí, senát spíš zůstane výrazně opoziční a ani v bitvě o velká města to nevypadá na velký vládní triumf. Už teď je jasné, že ANO povede 6 krajských měst. Po volbách před 4 lety to bylo 14 ze 27 statutárních měst v zemi. A neúspěchem jsou letošní volby také pro ODS a vládní strany SPD a motoristé. Jejich šéf Petr Macinka uznal slabý výsledek v Praze. Naopak úspěch vidí v Ostravě.
10: Nemám z toho radost, netěší mě to a ukazuje se, že v té Praze se to ještě budeme muset lépe naučit. A když se dívám na ty průběžné výsledky, tak v Praze to vypadá opravdu tak, že zhruba 70% hlasů získávají strany, které se velmi silně vymezují vůči vládě současné a tudíž tu Prahu, to hlavní město, nějak definuje.
7: A co se týká Ostravy, kterou zmínil právě Petr Macinka, tak tady je s výsledky spokojený i dosavadní primátor Jan Dohnal. Vedl koalici Srdcova tvořenou ODS, lidovci, TOP 09 a nestraníky.
11: Je tam řada překvapení za mě. Musím říci, že my jsme dopadli tak, jak jsem si přál. Já jsem říkal, že musíme být ke 20%, a to se de facto naplnilo. Myslím si, že jsou tam další překvapení. Samozřejmě hnutí ANO nepředstavilo ten svůj výsledek tak, jak si představovali.
7: Podle Dohnala je variant pro možnou koalici matematiky. Teď hned několik. Očekává ale, že naplno se koaliční jednání rozběhnou od pondělí. Někde už ale začala vyjednávání hned po sečtení hlasů, třeba v Hradci Králové. Tady zvítězila koalice současné primátorky Pavlíny Springerové a jednání budou pokračovat už dnes. Další volební zpravodajství Rádia Blaník uslyšíte za hodinu.
0: Přeji hezké ráno a pojďme si hrát.
3: Martin Císař
4: na rádiu Blaník.
0: Teď už Xindl X a písnička Na vodě a jak to s tou vodou a vůbec počasím bude v těch dalších dnech se dozvíme od meteorologa za chvíli Šimon Kolář tady na Blaníku. Já přeji krásný den.

0: 7 hodin 12,5 minuty, tohle byla slovenská skupina Tým, za chvíli hezky česky Iveta Bartošová nebo Michal Hruza a na pořád.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Voláme Český hydrometeorologický ústav, krásné ráno přeji.
2: Přeji počasí, Šimonku, a dobré ráno.
0: Šimone, hezké ráno, tady je Rádio Blaník a Martin Císař, já vás zdravím a rovnou se ptám na to, jaké to dnešní ráno v Česku je.
2: Aktuálně máme oblačnou až polojasnou oblohu. V Čechách se ojedinule vyskytují přehánky a teploty se pohybují nejčastěji mezi 9 až 4 stupni Celsia, ale v údolích je podstatně chladněji až 2 stupně Celsia.
0: Jaké počasí přinese dnešní den, jak bude?
2: Dnešní den přinese proměnlivou převážně zvětšenou oblačnost. V Čechách se postupně místy na Moravě a ve Slezsku jen ojedinule vyskytnou přehánky. Přehánky mohou být na hřebenech Krkonoši sněhové. Odpoledne a večer bude srážek ubývat a oblačnost se začne i protrhávat. Nejvyšší teploty naměříme 10 až 15 stupňů Celsia, ale na jihu Moravě bude teplej až 18 stupňů Celsia.
0: Jaké počasí přinese naopak začátek toho příštího týdne? Jak to vypadá pondělí, úterý, středa? Jaké to budou dny?
2: Začátek příštího týdne přinese zpočátku spíše slunečné dny. Do středy čekáme většinou polojasno až oblačno. Rána budou ovšem velmi chladná. Nejnižší noční teploty naměříme mezi 5 až 0 stupňů až bodem mrazu, ale při uklidnění větru se teplota dostane až k minus 2 stupňům Celsia. Nejvyšší odpolední teploty budou také poměrně nízké, nejčastěji 10 až 15 stupňů Celsia. Změna v charakteru počasí dorazí ve středu, kdy oblačnost přibude a postupně se vyskytne i místy déšť nebo přehánky. Nejvyšší odpolední teploty postupně porostou na 12 až 17 stupňů Celsia a i ty ranní se postupně dostanou na 9 až 5 stupňů Celsia.
0: To říká Šimon Kolář, Český hydrometeorologický ústav. Šimone, moc děkuju, mějte se a hezké ráno.
2: Krásné ráno i vám, naslyšenou.
1: Vaše pohodové rádio. Rádio Blaník.

0: Skvělé ráno, krásný celý den, 4,5 minuty zbývají do 7:30 i v neděli po ránu posloucháte Blaník. Dál si budeme hrát hezky česky, to je jasná věc, Vláďa Mišík nebo Hana Zagorová, Petr Rezek a písnička Asi Asi a taky Jelen.
1: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá, všude dobře, doma nejlíp, mraky začnou se...
0: České písničky, ty jsou na Blaníku doma, hezké ráno.
2: Připomeňte si rok vašeho života.
3: Každý všední den v 9 hodin dopoledne
2: na Blaníku. Jitravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jitravský dvorec. Místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
4: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
5: Autokoutek.
6: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
5: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
6: Výhodné financování.
5: Pro nové i ojeté vozy.
6: Ale jen u Autokoutek.
5: Dobrá adresa pro váš vůz.
6: www.autokoutek.cz.
5: Již 30 let.
7: Jsem horská gorila z Ugandy.
8: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
7: Jsem horská gorila z Ugandy.
8: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5-hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách.

0: 8:45 má minuta na vrch. Hana Zagorová, Petr Rezek a písnička Asi, asi. Teď ale jedno zdravotní téma. Zdravotní pozvánka. Už dnes se totiž v pražské spojce Karlín koná konzultační den. Posviťte si na své zdraví. Sejdou se tam odborní lékaři, kteří vás vyšetří, aniž byste museli rezervovat anebo něco platit. A na jaké problémy se tam s vámi lékaři zaměří, to ví David Kříž z Revmaligy České republiky.
1: Osteoporóza nebo revmatoidní artritida. A na co určitě chci upozornit, tak vlastně v rámci té akce bude k dispozici ultrazvukové vyšetření kloubů po předchozím doporučení od daného specialisty, což znamená, že ku příkladu, pokud revmatolog na místě řekne, bylo by fajn se ještě podívat na vaše klouby pomocí ultrazvuku, tak tam máme připravenou paní lékařku, která přímo ten ultrazvuk rovnou tomu pacientovi nebo tomu a návštěvníkovi provede.
0: No jistě, Revmaliga, takže půjde hlavně o klouby a ještě doplním, že spolku Karlín tu najdete v Pernerově ulici a koná se konzultační den a ten se koná dnes od 10 dopoledne do 14 hodin. Tolik tady zdravotní pozvánka a teď se vracíme k písničkám Marcela Holanová Cesty lásek anebo Vohnouti a Svaz českých bohémů. Za chvíli pro vás.
2: Pohodové České rádio.
3: Married long time.

0: Marcela Holanová na Blaníku, přeji vám krásné dobré ráno, to nedělní s datem 11. října. Co dál tady u nás, tak třeba vohnouti. Dále to budou Miraj. A i když přesto všechno tě mám rád. A nebo Michal David. Jsme Blaník Rádio, co hraje hezky česky, dobré ráno.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Dnes ráno a dopoledne oblačno, místy proměnlivá oblačnost, teploty přes den do 15, na jižní Moravě až do 18 stupňů, toliko počasí.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Radio Blaník.
2: Komunální a senátní volby 2026.
5: Přeji vám hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. 17 hodin od uzavření volebních místností bylo dopočítáno. Ještě před hodinou a půl zbývalo se číst už jen setiny procenta hlasů. Nejdále se čekalo na výsledky z jednoho okrsku v Praze 5. Statistici je převzali v 7 ráno, což je oproti roku 2022 o hodinu později. V Praze zvítězilo ve volbách hnutí STAN a jejich pražský lídr Petr Hlaváček chce o magistrátní koalici jednat se spolu s Prahou sobě a také s Piráty.
6: Já jsem, aniž bych to bral jako prorocké slovo, strašně dlouho říkala, že budeme jednat se spolu Prahou sobě a Piráty, aniž bych tušil, že to bude to pořadí. Myslím, že naší povinností to splnit. Tu širokou koalici asi nemůžeme vyloučit.
5: Hlaváček se dnes a nebo zítra sejde s lídrem Spolu Tomášem Portlíkem. Naopak rovnou vyloučil spolupráci s hnutím ANO. Hnutí premiéra Andreje Babiše ovládne 6 krajských měst. V Praze skončilo s obrovskou ztrátou na vítěze až 4. a o post primátora tak usilovat nebude. Rozporuplné pocity převažovaly také na tiskovce, kterou na místě sledoval náš reportér Radek Barkman.
7: Hezký den. Po výsledcích komunálních a senátních voleb zavládly ve volebním štábu hnutí ANO smíšené pocity. Nízký zisk v Praze, který nepřinesl ani celých 15%, jenom mírně vykompenzovaly vysoké výhry v Plzni nebo v Pardubicích. Debakl pak ANO utrpělo v Ústí nad Labem. Ve své tradiční baště totiž triumfovalo uskupení Jedno Ústí, které získalo více než 50%. Přesto místopředseda strany Karel Havlíček označil výsledek voleb jako vítězství hnutí. Reálně však mohlo nejsilnější vládní stranu potěšit jenom 17 postupujících do druhého kola senátních voleb. Z pražského Chodova Radek Barkman.
5: Ve velkých městech pak ANO naopak ztratilo a na úspěch v krajských městech z roku 2022 nenavázalo ani vládní hnutí SPD. Hnutí ANO pak čeká ještě jeden boj, a to ve druhém kole senátních voleb, a bude dost náročný, protože jeho kandidáti nemají ve většině obvodů tak výraznou převahu, aby mohli spoléhat na snadné vítězství. Jejich vyhlídky vysvětluje politolog Jan Kubáček.
8: Tím, že je vládní stranou a tím, že bude teďka konfrontováno poklesem, s takovou v úzovkách volební nevýhrou i kritickými tématy, tak se dá očekávat, že se hnutí ANO už nepodaří tolik mobilizovat voliče pro druhé kolo.
5: Do druhého kola senátních voleb postupuje také 11 žen, což je o 6 víc než před 2 lety. Praha, Senát i většina krajských měst. Starostové v souboji o nejsilnější stranu opozice porazili ODS a šéf STANu Vít Rakušan se velmi radoval. Obě strany totiž poslední měsíce vedou souboj o opozičního lídra. Jak bude vypadat kampaň ODSky pro druhé kolo senátních voleb, to prozradil její šéf Martin Kupka.
9: Hezký den, myslím si, že lepší nálada než včera večer
5: Tak tomu se vrátíme později. Připomínám, že opozice je roztříštěná do 5 sněmovních subjektů a vsadila na budování vlastních značek. Ta nejsilnější pak zřejmě bude diktovat, jak by mohlo vypadat možné společné působení, které půjde do nadcházejících sněmovních voleb v roce 2029. Tolik volební zpravodajství, další to bude opět za hodinu.
0: Ano, hezké ráno vám přejeme, teď je přesně 8 hodin.
1: Martin Císař
2: na rádiu Blaník.
0: Tady na Blaníku teď Michal David a za chvíli vyrážíme na cesty, a to s Mirkem Táborským.

0: vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět.

Letí to letí, za 3,5 minuty už máme 8:45, posloucháte ranní vysílání Rádia Blaník i dnes v neděli 11. října. Co dál tady u nás, tak teď v tuhle chvíli na C.

0: No a samotná prohlídka jízdárny ve Světcích končí v místních stálých expozicích bylinkářství a český les. Pokud vám prostory jízdárny budou trochu povědomé, tak prozradím, že v ní v roce 2017, ještě před dokončením oprav, natáčel rakouský režisér Robert Dornhelm jezdecké scény do filmu o Marii Terezii. Stojí za to porozhlédnout se i po jejím okolí. Nejstarší písemná zmínka o Světcích pochází z roku 1636, ale jejich minulost sahá až do středověku. Podle staré legendy se zde na návrší zjevovalo 14 tajemných světel, které si lidé vykládali jako znamení přítomnosti a ochrany 14 svatých pomocníků. Na jejich paměť byla na konci 15. století postavena kaple, která se brzy stala poutním místem. V 17. století byl na jejím místě vybudován paulánský klášter s monumentálním barokním kostelem zasvěceným 14 svatým pomocníkům. Z poutního místa vyrostla osada, která získala podle svatých pomocníků jméno Světce, německy Heiligen. Z kostela zůstaly romantické zříceniny chráněné jako kulturní památka. Nedokončený zámek byl upraven pro potřeby střední školy. Ve vsi jsou dále pozůstatky zaniklého mlýna, blízko něj stojí dřevěný holubník a západně odtud se táhne malebné Aglájino údolí. Vrch Vysoká pak zdobí stejnojmenná rozhledna s kruhovým výhledem, pod kterou stojí památník bitvy u Tachova v roce 1427 a také kaple Panny Marie Lurdské. Je toho víc než dost, tak neváhejte. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
2: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Tohle byl Bryan Adams a vy posloucháte Rádio Blaník, dál hezky česky Miraj nebo Václav Neckář, ale také opět a Radeček Eli, i tak to za to stojí. A jaké počasí přinese dnešní dny a den další?
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Krásné ráno, zdravím Český hydrometeorologický ústav.
2: Co je počasí, Šimonku, a dobré ráno.
0: Šimone, hezké ráno, tady je Rádio Blaník a Martin Císař, já vás zdravím a rovnou se ptám na to, jaké to dnešní ráno v Česku je.
2: Aktuálně máme oblačnou až polojasnou oblohu. V Čechách se ojedinule vyskytují přehánky a teploty se pohybují nejčastěji mezi 9 až 4 stupni Celsia, ale v údolích je podstatně chladněji až 2 stupně Celsia.
0: Jaké počasí přinese dnešní den, jak bude?
2: Dnešní den přinese proměnlivou, převážně zvětšenou oblačnost. V Čechách se postupně místy na Moravě ve Slezsku jen ojedinule vyskytnou přehánky. Přehánky mohou být na hřebenech Krkonoši sněhové. Odpoledne a večer bude srážek ubývat a oblačnost se začne i protrhávat. Nejvyšší teploty naměříme 10 až 15 stupňů Celsia, ale na jihu Moravě bude teplej až 18 stupňů Celsia.
0: Jaké počasí přinese naopak začátek toho příštího týdne? Jak to vypadá pondělí, úterý, středa? Jaké to budou dny?
2: Začátek příštího týdne přinese zpočátku spíše slunečné dny. Do středy čekáme většinou polojasno až oblačno. Rána budou ovšem velmi chladná. Nejnižší noční teploty naměříme mezi 5 až 0 stupňů až bodem mrazu, ale při uklidnění větru se teplota dostane až k minus 2 stupňům Celsia. Ty nejvyšší odpolední teploty budou také poměrně nízké, nejčastěji 10 až 15 stupňů Celsia. Změna v charakteru počasí dorazí ve středu, kdy oblačnost přibude a postupně se vyskytne i místy déšť nebo přehánky. Nejvyšší odpolední teploty postupně porostou na 12 až 17 stupňů Celsia a i ty ranní se postupně dostanou na 9 až 5 stupňů Celsia.
0: To říká Šimon Kolář, Český hydrometeorologický ústav. Šimone, moc děkuju, mějte se a hezké ráno.
2: Krásné ráno i vám, naslyšenou.
1: Petr platí vaše účty.
3: Velká hra o peníze, které vám každé všední ráno vracíme zpátky do peněženky.
4: Tak, Michal David, já jsem strašně rád, že to víte.
5: Já jsem vám držel palce.
6: A byl to Dalibor Janda, oheň, voda, vítr,
4: je to tak, zaplatíme. 1599 korun posíláme do Brna.
6: Děkuju.
1: Napište nám, co byste chtěli proplatit a pošlete nám to v SMS na 603 118 118.
3: A pak už jen poslouchejte Blaník. Každé všední ráno, krátce po 7.
1: Petr platí vaše účty.
7: Já nový plot mám.
8: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
9: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku a správné rozhodnutí ve všech životních situacích. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše finance. Špárkase, když jde o peníze.
10: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
11: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
12: No, říkala, že nic nechce.
11: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
12: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
13: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
12: Romantickou večeři.
13: Pobyt pro dva.
12: House running.
13: Jízdu v supersportu.
12: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
13: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
12: Nejlepší zážitky hledejte na
14: firmanazážitky.cz.
15: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
16: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
15: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
16: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
15: Zahradagalas.cz.
17: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
18: Dámy a pánové,
14: Jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

0: Na pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Na výletě na kole.
2: A nebo na procházce v lese.
1: Užijte si pohodový podzim s Blaníkem.

0: Hezkou neděli, krásný den, opět a Radeček, i tak to za to stojí. Za chvíli třeba divokej bel nebo Sagvantofy. Teď ale naše pozvánka. Míříte někam na zámek, na hrad anebo do kláštera? Návštěvnost prý vůbec neklesá, ukazují to data za první tři čtvrtletí letošního roku. Stejně jako v loňském roce se na státní památky vydali asi 3 miliony 800 tisíc lidí. Jak je na tom Národní památkový ústav se svými pracovníky? To nám prozradí jeho generální ředitelka Naděžda Goričková.
1: Rozhodně jsme v podstavu. Co se týče památkových objektů, tak tam jsme prostě na hranici možného zajišťovat kvalitní péči pro naše návštěvníky, což je naším cílem. Rozhodně nepočítáme ani s tím, že by nám byl ten personál navýšen. Prostě veřejné výdaje jsou v situaci, v jaké jsou, a já budu velmi ráda, když se nedotkne Národního památkového ústavu žádné snižování, protože opravdu té práce je čím dál více.
0: Na závěr dodám, že pro příští rok se nebude zvyšovat vstupné. Tak tolik informace, která určitě zaujme nejednoho z vás, kteří milujete památky v Česku. My si dál pojďme hezky česky hrát, ode mě přání krásného rána.

0: Skvělé ráno, i v neděli posloucháte Rádio Blaník. Za 6 minut nebo za necelý 6 minut už je tu 9. a po ní Petr Spálený. Nevěř tomu, že jsem výjimečný. Dále to bude Aneta Langerová. A nebo Karel Gott. Posloucháte Blaník, rádio, co hraje hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Česká, moravská a taky slezská obloha dnes, většinou proměnlivá oblačnost a teploty, které vystoupí v Čechách na 15, na jižní Moravě až 18 stupňů. Ojediněle očekávejte přehánky.
2: Jsme Blaník.
1: Pohodové rádio do každého počasí.
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
5: Knihovna Maitreya.
6: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
5: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
7: Nyní i jako audiokniha.
8: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
9: No, říkala, že nic nechce.
8: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
9: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
10: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
9: Romantickou večeři.
10: Pobyt pro dva.
9: House running.
10: Jízdu v supersportu.
9: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
10: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
9: Nejlepší zážitky hledejte na
11: firmanazážitky.cz.
12: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
2: Komunální a senátní volby 2026.
13: Hezké ráno, u zpráv vás opět vítá Monika Holubová. Letošní komunální volby přinesly oslabení vládního hnutí ANO i jeho koaličního partnera SPD. Hnutí premiéra Andreje Babiše ztrácí hlasy i zastupitelská křesla a v řadě velkých měst přišlo také o svou dosavadní silnou pozici. Naopak v Plzni ANO letos zabudovalo a poprvé tam vyhrálo volby. Jednání o koalici tam začnou zřejmě už dneska, jak říká lídr ANO a dosavadní primátor Roman Zarzický.
14: Zároveň platí, že budeme hledat nějaký programový průsečík, chceme naplňovat to, co jsme lidem deklarovali dopředu, to znamená naplnit ty velké cíle, případně pokračovat v těch malých projektech, které zlepší každodenní život Plzeňáků. Myslím si, že voliči za nás ty karty rozdali celkem transparentně a uvidíme, jak se ty mandáty podaří sestádat dohromady.
13: Volby v Příbrami vyhrálo hnutí ANO, stejně taky v Chrudimi nebo v Kroměříži. V Litoměřicích nebo v Klatovech vyhrála ODS. To v západočeském Chebu dali voliči přednost uskupení Volba pro město a v Táboře pak těsně zvítězilo hnutí Naše Česko, vedené jihočeským hejtmanem Martinem Kubou. Nejdále se sčítaly hlasy ve velkých městech. Na ty úplně poslední výsledky se čekalo do 7 ráno a šlo o jeden okrsek v Praze 5. Vyjednávání o koalici ale odstartovala už večer. Víc nám řekl kandidát ODS na pražského primátora Tomáš Portlík.
15: Tak já jsem říkal, že s Piráty bychom, a myslím si, že to je vzájemné, si od sebe rádi odpočinuli. A zároveň jsem také říkal, že koalice chce takovou, aby z jakékoliv strany nebyla vydíratelná. Jinými slovy, aby prostě měla silný mandát a aby to, co jsme říkali v rámci toho našeho tempoplánu, abychom byli schopni na jedné straně naplnit. A zároveň samozřejmě cítím, že vlastně i určité hodnotové ukotvení té Prahy je prostě důležitý symbol a důležitý význam.
13: Za neúspěchem v hlavním městě vidí premiér Andrej Babiš dlouhodobou kampaň proti své osobě.
11: Za mě ten výsledek je velice dobrý. Mě taky jako fascinuje, že tady média vytvářely atmosféru, že my chceme zase něco ovládnout a že tam ohrozujeme něco a že chceme nějakou ústavnou většinu. Prostě my žádnou ústavnou většinu nemáme.
13: Komunální volby také podle Babiše potvrdily, že ANO je nejsilnější politickou silou v zemi na všech úrovních, kromě Senátu. Sčítání hlasů trvalo dlouho také v Brně, kde se vítězství nepodařilo obhájit ODS a TOP 09. Přeskočila je společná kandidátka lidovců a STAN, ANO skončilo až na třetím místě a zřejmě zůstane v opozici. Lídr strany Jakub Hruška už také oznámil, kdo bude primátorem.
16: Jsme se rozhodli, že budeme společně postupovat ve věci ustanovení Rady města Brna, že budeme společně hledat programovou shodu, a to ve složení Rady města Brna tak, že primátorem města Brna budu já jako lídr vítězné strany.
13: A co se týká složení sněmovny, to zůstalo po prvním senátním volebním kole beze změn. Ze 40 kandidátů z řad poslanců dva neuspěli, další dva pak postoupili do senátního finále, které se uskuteční za týden. A u nás na Rádiu Blaník už za hodinu uslyšíte další volební zpravodajství.
0: Tak Moni, děkujeme za aktuální servis a my si pojďme hrát.
1: Martin Císař
2: na Rádiu Blaník.
0: Jaké písničky nabídne Blaník? Za chvíli Karel Gott, Svět má ty chvíle rád, nebo teď Kometa, Jarek Nohavica, skupina Čechomor, a za chvíli Dobré rady do zahrady a Iva Lecká.

zmizela jako laň lesa ze nízka. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marný.

a Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl hvězdářských triér. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká, tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

0: 9 hodin 11,5 minuty dopolední vysílání Rádia Blaník v neděli 11. října jede dál a pokračuje víkend s Miroslavem Žbirkou. Jaká je ta další výherní písnička? No přeci tahle. Jak zazní, volejte k nám třetí v pořadí, číslo stále stejné a neměné 800 109 109. Teď už naše Iva.
1: Rádio Blaník uvádí
2: Dobré rady do zahrady.
3: Krásný dobrý den, znáte dřín obecný? Možná jste kolem něj někdy prošli, aniž byste mu věnovali pozornost, a přitom je to keř, který má co nabídnout po celý rok. Brzy na jaře, kdy je zahrada ještě téměř bez barev, rozkvétá drobnými žlutými květy. A koncem léta a na podzim se obsype červenými plody, kterým se říká dřínky. Právě ty jsou důvodem, proč by si tenhle trochu zapomenutý keř zasloužil místo na zahradě. Dřín je poměrně nenáročný, dobře snáší mráz a poradí si i se suší půdou. Nejlépe se mu daří na sluníčku, případně v polostínu. Počítejte ale s tím, že může dorůst do několika metrů, takže potřebuje dostatek prostoru. Na rozdíl od některých ovocných dřevin nevyžaduje pravidelný intenzivní řez. Stačí odstranit suché, poškozené nebo nevhodné.

0: Podobně jako jiné ovocné druhy. Chuťově jsou dřínky výrazně nakyslé, zatímco šípky mají typickou ovocnou chuť, kterou známe třeba ze šípkového čaje. Pokud chcete dřín vysadit hlavně kvůli úrodě, vybírejte kvalitní ovocnou odrůdu a ověřte si její nároky na opylení. A s výsadbou neotálejte. Podzim je pro vysazování keřů vhodným obdobím, pokud půda není zamrzlá ani přemokřená. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Dobré rady do zahrady.
2: Na rádiu Blaník.

0: Na Blaníku pokračuje víkend s Miroslavem Žbirkou. Jak zazní jeho písnička Bělý kvet, volejte k nám do studia. Volejte 800 109 109 jako třetí v pořadí a mám tu hezký dárek pro jednoho z vás. A co dál tady u nás? Za chvíli Petr Spálený, obyčejný muž?
1: Nevěř tomu, že jsem výjimečný, že krásný dám.
0: A nebo Michal Penka, písnička O bláznech. Hezky česky to bude znít dál.
2: Ani rychlé šípy,
3: ani osamělá srdce.
2: V našem klubu mají své místo ti nejlepší z nejlepších.
3: Posluchači Blaníku.
2: Přidejte se k nám i vy na webu radioblaník.cz.
3: A buďte jedním nebo jednou z nás.
2: Každý den tu pro vás máme něco nového, co jinde nenajdete.
3: Klub posluchačů Rádia Blaník.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
5: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu, garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
7: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
8: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.

0: Miroslav Žbirka, písnička Běly kvet, a to je ta další výherní.
1: Víkend s Miroslavem Žbirkou na rádiu Blaník.
0: A kdo pak se nám dovolal jako třetí, byla to posluchačka Petra, ta volá z Jiren. Já vás zdravím, dobrý den, Petro.
2: Dobrý den, taky zdravím všechny posluchače.
0: Tak mám pro vás dvě stupenky na symfonickou noc s písničkami Miroslava Žbirky v Obecním domě. Tak ho vemete sebou v úterý 20. října.
2: Předpokládám, že manžela, ale no, kdyby nechtěl, tak určitě nějaká kamarádka půjde.
0: Dobře. Tak já vám takhle zatleskám.
2: Děkuji.
0: Jinak co děláte takhle při neděli dopoledne? Mimo to, že posloucháte asi Blaník, to je jasný.
2: Piju kafe a volám.
0: A vyhráváte. Tak Petro, velká gratulace. Mějte se krásně a zase
2: někdy
0: třeba.
2: Děkuji moc.
0: Ano, naslyšenou.
2: Krásnou neděli.
0: No a my pokračujeme na Blaníku další výherní písničkou, kterou hledáme, je 22 dní. A zase opět ideálně třetí v pořadí, volejte na 800 109 109 a mám tu další dvě stupenky na symfonickou noc s písničkami Miroslava Žbirky. Držím palce.

0: rok. Lenka Filipová, za všechno může čas, pohled na hodiny, za necelých 5 minut už v tuhle chvíli bude 10 hodin. A co dál tady u nás, tak třeba skupina Lucie. Marie, jsi jako výkřik do ticha. Dále to bude Lucie Bílá. Že jsem furt malý dítě. A nebo Hurikán a Dalibor Janda. Hrajeme hezky česky, krásné dopoledne.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Dnešní den se bude vyznačovat dál většinou proměnlivou oblačností, ojediněle nejsou vyloučeny přehánky, teploty v Čechách do 15, na jižní Moravě až 18 stupňů.
1: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí.
3: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute léto nám poví Lenka.
5: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
4: Blue! First Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková, kilo, pouze za 129,90. Albert, dle srovnání k 30.9.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running.
8: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
10: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: Firma na zážitky.
8: CZ.
11: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
12: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
1: Radio Blaník.
2: Komunální a senátní volby 2026.
13: Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Volby podle premiéra Andreje Babiše potvrdili, že ANO je nejsilnější politickou silou v Česku. Poznamenal, že se hnutí přiblížilo výsledku z roku 2022, kde ale měli jeho politici z opoziční role nejen víc času na kampaň.
14: Jak už to bývá zvykem, i když to byly komunální a senátní volby, tak na stole byly hlavně celostátní témata. V první řadě samozřejmě nepravdivé. Znamená to, že debaty, média stále mluvili o obrovským schodku a samozřejmě to bylo hlavně o Babišovi.
13: To, že se do voleb v Praze promítla celostátní politika, si myslí i řada politologů. Nemyslí si, že by zatím byl jednoznačný vliv konkrétních lídrů pražských kandidátek. Jako hlavní vítěz metropoly hnutí STAN mají nečekaně velmi dobrou vyjednávací pozici. Se starosty chce jednat nejen lídr Spolu pro Prahu Tomáš Portlík, ale také lídr Prahy Sobě Adam Scheinherr. Oba si ale ještě předtím dohodli schůzku týkající se agent.
15: Určitě budeme usilovat o gesci dopravy a další gesce to uvidíme podle toho, jak se sejde ještě náš vyjednávací
10: tým.
13: Scheinherr by si přál, aby nová rada města vznikla do listopadového zastupitelstva. Jenom připomenu, že před 4 lety trvalo vyjednávání o koalici skoro 5 měsíců. Premiér Andrej Babiš také okomentoval senátní volby, které označil za úspěšné. Přesto ale před druhým kolem příští týden očekává, že se proti kandidátům jeho hnutí spojí ostatní strany. Jejich velkým vítězem je nejen jeho moravský hejtman Jan Grolich, který postoupil z prvního kola, ale obecně také lidovci. Grolich teď dostane víc příležitostí oslovit širší veřejnost a tím pádem taky více reprezentovat KDU-ČSL. Podle politologa Jana Kubáčka to ale lehké mít nebude.
15: Na druhou stranu čeká ho velmi složité soužití se stávajícími výraznými lidoveckými tvářemi. Neboli bude potřebovat, aby opravdu tu politiku lidovců prezentoval primárně on a tváře nové a naopak ustoupili bývalí předsedové Marián Jurečka, pan Výborný.
13: Politologové zatím nechtějí předjímat, jak se změní rozložený sil v Senátu mezi vládní koalicí a opozicí. Ta si nicméně udrží v horní komoře většinu. První kolo senátních voleb letos vyhráli starostové se 14 senátory anebo finalisty. STAN ale podle svého šéfa Víta Rakušana nepřipravuje útok na předsedu Senátu.
16: Já jsem nekandidoval s ambicí, aby starostové vystřídali Miloše Vystrčela, o kterém si myslím, že předvedl výborný výkon a je to reprezentativní a kvalitní předseda Senátu. Já si umím představit naši podporu a chtěl bych negovat, prosím, že existovaly jakékoliv dohody mezi námi, naším Českem či kýmkoliv jiným, že bychom zákulisně nominovali.
13: Rakušan také uvítal velký úspěch předsedy KDU-ČSL Jana Grolicha. Podle politologů se ukazuje, že senátní souboje jsou hodně různorodé a záleží na osobnostech a také na volební účasti. Ta byla letos přes 48%. Výsledky ale nekopírují trendy ze sněmovních voleb a nedá se z nich odvozovat, jako dopadnou ty příští. Tolik volební zpravodajství Rádia Blaník.
0: Moni, děkujeme za volební servis a my pojďme dál.
1: Martin Císař
2: na rádiu Blaník.
0: Pokračuje víkend s Miroslavem Žbirkou, písnička 22 dní, to je ta další výherní. A jakou si dáme teď? Tohle je Dalibor Janda a jeho Hurikán.
2: Rádio Blaník.
0: A samo sebou za malou chvíli roztočíme také slavné desky Hezky česky. Zase jeden zahraniční originál a budeme hledat českou verzi. Já vám přeji hezké dopoledne a dobrý poslech. Posloucháte Blaník a my jsme za to rádi. Díky.

0: Právě teď a Janek Ledecký tady na Blaníku. Teď už roztáčíme desky.
1: Slavné desky, hezky česky.
0: A jednu jsme zase dneska roztočili nejvíc. Je to Leo Sayer a písnička I Can't Stop Loving You. Britský zpěvák a písnička z alba nazvaného podle jeho jména z roku 1978. Znáte českou verzi? Dobrá, zavolejte na 800 109 109 a pomožte mi najít českého zpěváka nebo zpěvačku, kteří to zpívají.
1: Slavné desky, hezky česky. Na rádiu Blaník.

0: I Can't Stop Loving You a Leo Sayer. A my jdeme hledat českou verzi. Tady jsou naši posluchači.
1: Slavné desky, hezky česky.
2: Dobrý den, tady Marek z obce Die u Znojma. Já bych řekl, že to zpívá ta Marie Rotterová.
0: Děkuju, Marku. Hezký den a mějte se.
2: Děkuju.
3: Magdala z Prostějovska a tuto písničku zpívá Marie Rotterová a Petr Němec.
0: Děkuju za tip, mějte se hezky. Další tip je tady, dobrý den.
4: Dobrý den, Daniela. Teď nevím, jestli volám dobře na písničku na českou verzi.
0: Ano, voláte velice dobře. Kdo to podle vás zpívá hezky česky, povězte.
4: No, hezky česky, určitě Maruška Rotterová a Jiří Němec a jmenuje se to Ranní loučení.
0: Dokonalá odpověď, díky, tak je to správně. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
4: Taky, hezký den, naschle.
0: A já už jenom doplním, že písnička je z roku 1980 a já vám ji právě teď posílám. Zpívá Marie Rotterová, Petr Němec a hraje skupina Plameňáci.
1: Slavné desky, hezky česky. Na rádiu Blaník.

0: Slovenský zpěvák Petr Naď na vlnách Českého rádia, a to Rádia Blaník. Já vám přeji krásné, dobré dopoledne. Připomínám, že za 6 minut už bude 10:30 a dnes je 11. října. Svátek má Andreas a také Andrej, tak pánové, všechno jen to nejlepší. A co se týče písniček, tak dál budeme hrát hezky česky. Nabídnu Hanu Zagorovou, Standu Hloška, Petra Kotvalda písničku Můj čas a nebude chybět ani skupina Lucie a písnička Marie. A nebo Lucie Bílá. Jsme Blaník Rádio, co hraje hezky česky.
1: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
2: Autokoutek.
3: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
2: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
3: Výhodné financování.
2: Pro nové i ojeté vozy.
3: Ale jen u Autokoutek.
2: Dobrá adresa pro váš vůz.
3: www.autokoutek.cz.
2: Již 30 let.
4: Dusno pohádce. Pocit, že na vás všechno padá. Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Nisa a černé myšlenky vyměňte za svěží barvy nové sezóny. Nisa Liberec. Na dotek radosti.
5: Jsem horská gorila z Ugandy.
6: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
5: Jsem horská gorila z Ugandy.
6: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
7: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
8: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
7: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
8: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
7: Zahradagalas.cz.
9: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
10: Dýňová neděle v Liberci. Přijďte už 18. října na náměstí před radnici. Dýňobraní, farmáři, dobroty, koncerty i čarodějnická show. A zapište si do kalendářů i středu 11. listopadu a svatomartinské víno. Více na trhyvliberci.cz.

0: Skupina Lucia, za mě hodně vyvedená písnička Marie. Přeji vám krásné dopoledne a pojďme na fotbal.
1: Rádio Blaník. Sportu zdar, fotbalu zvlášť.
0: Fotbalisté Bohemians 1905 v 10. kole první ligy porazili Ostravu 1-0. Jedinou branku střelil v 26. minutě domácí kapitán Aleš Čermák. Tabulkoví sousedi si prohodili příčky, Pražané se v neúplném pořadí posunuli před Baník Ostrava na 11. příčku. Trenér Jaroslav Veselý si připsal 50. jubilejní výhru v téhle nejvyšší soutěži. Trenér Baníku Ostrava Roman Skuhravý po utkání řekl:
2: "Já jednoznačně prostě to beru jako na sebe a já na sebe ten tlak vytvářím jako největší sám a věřte mi, že takovýhle jako produkt se mi nelíbí, ale děláme jako maximum a věřím tomu, že prostě dřív nebo později prostě zlomíme a začne nás to srát jako opravdu, protože do nekonečna ukazovat jako takovou tu tvář, kterou nikdo nechce vidět, je prostě hloupý a dětinský."
0: Tolik docela vytočený trenér Baníku Ostrava. No nic, pojďme dál, co u nás? Česky, ale i slovensky. Kristýna Prioltária nebo Hana Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotwald a písnička ze seriálu Sanitka, Tedy můj čas.

0: To byla britská skupina Queen. Za chvíli tu budou Michal David a písnička Zabitej čas. Už je tu zas, zabitej čas. Slza a Lhůta záruční. A nebo Čechomor a Velické zvony.
1: Ty Velické zvony.
0: Na Blaníku dál hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Celý dnešní den bude ovlivňovat proměnlivá oblačnost, očekávejte ojediněle dešťové přehánky. Teploty většinou mezi 12 a 15 stupně Celsia, na jižní Moravě i 18 stupňů.
2: Jak bude?
3: A co si vzít na sebe?
2: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Rádio Blaník, víkendové tipy. Rádio
4: Blaník. Přeji vám hezké nedělní dopoledne. Celkem 12 sklářských mistrů na víkend zasedlo u svých kahanů pod jednou střechou Kytelova domu na Krásné na Liberecku. A během sklářského víkendu se na workshopech představí i zajímaví hosté, jako brusič Jan Beránek nebo zlatnice Zdeňka Dušková. A nechybí občerstvení a posezení s hudbou nebo možnost si skleněné výrobky tady zakoupit. Zámek Nela Hozeves na Mělnicku zve na prohlídkový okruh tajemství sklepa a půdy a jako bonus i na dobrodružnou hru pro děti, během které vyfasují čelovky a pomáhají najít ztracenou truhlici zámeckého pána. Bojovka po stopách ztraceného pokladu startuje odpoledne v 1:30. A do Teplic se vrátili sklípkani. Místní botanická zahrada jich představuje na 60 druhů, od drobných a nenápadných až po skutečné obry s rozpětím nohou ve velikosti jídelního talíře. Osminozí predátoři jsou v Teplicích k vidění dnes naposledy. To byly víkendové tipy. Krásnou neděli a příjemnou zábavu vám přeje Hanka Koterová, Rádio Blaník, Severní Čechy.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: Nákupy v online shop CZ.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapsičky pro kočky drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října. Skonto
9: nábyte. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
11: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
2: Martin Císař
3: na Rádiu Blaník.
0: 11 hodin právě teď vy posloucháte dopolední nedělní program Rádia Blaník. Já připomínám, že za malou chvíli už se přihlásí informace z Opavy. A jedna dobrá informace přijde zhruba za 10 minut. No a potom v téhle hodince musí zase přijít výherní písnička. A tentokrát je to ta od Miroslava Žbirky, od koho jiného, je tu víkend s ním a hledáme písničku 22 dní. Jak zasní, volejte ideálně jako třetí v pořadí k nám do studia na 800 109 109. Já vám držím palce, aby to klaplo a přeji krásné dopoledne.

0: Velické zvony a skupina Čechomor. Hezky česky budeme hrát dál za chvíli Michal David anebo Petr Můka, písnička Láska tě spoutá. Jak jsem slíbil, míříme do Opavy. Další část její obchvatu se řidičům otevře už 23. listopadu. Jak to vypadá s poslední částí stavby, nám prozradí mluvčí ředitelství silnic a dálnic Miroslav Mazal.
1: Poslední část opavského obchvatu chceme začít stavit příští rok. Aktuálně probíhají skrivky Ornice v rámci přípravy stavby. Kompletní okruh Opavy by měl být hotový kolem roku 2030.
0: A já ještě doplním, že se staví i druhá část obchvatu Otic, která by měla být hotová v únoru roku 2028. Tak držíme palce a vracíme se k písničkám. Jak jsem slíbil, tak je tohle už je Michal David.
2: Hrajeme vám česky.
3: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.
3: Blaník.
0: A za 3 minuty už máme 14:45. Pokud si připravujete nedělní oběd, tak ať se zadaří a hlavně, ať vám chutná.

0: I nedělní dopolední program zní stále hezky česky. Za chvíli Marta Kubišová, Kateřina Marie Tichá Plamen a možná, že i výherní písnička Miroslava Žbirky 22 dní. Uvidíme. V každém případě po 12. celá hodinka je jenom hezky česky od pondělí do neděle. Ale dnes je neděle a to znamená, že vás čeká repríza České desítky a těší se kolega Petr Svíva.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku, investice i životní zabezpečení. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše investice a životní jistoty. Špárkase, když jde o peníze.
3: Jitravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jitravský dvorec, místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
5: Deprese z narozenin. Zase o rok navíc. Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Nisa. S novou dávkou stylu si zrcadlo zase zamilujete. Nisa Liberec. Na dotek radosti.

0: Miroslav Žbirka, je tu další výhra.
1: Víkend s Miroslavem Žbirkou na rádiu Blaník.
0: A je to posluchač Karel, který se nám dovolal do studia jako třetí v pořadí. Karle, slyšíme se, dobré dopoledne.
2: Slyšíme se, zdravím posluchače rádia Blaník.
0: Tak já mám pro vás dvě stupenky a víte na co?
2: Na Miroslava Žbirku.
0: Ano, na symfonickou noc, přesně tak. S písničkami od Miroslava Žbirky v Obecním domě. Koncert se koná v úterý 20. října. Stupenky jsou dvě, koho vezmete sebou?
2: No, určitě manželku, ta by mi to neodpustila, kdybych ji nevzal.
0: Až takhle jo, tak my vám tleskáme. Karle, moc krásně si to užijte. Jinak co vy a písničky Miroslava Žbirky, kterou máte vůbec nejradši? Buďme konkrétní.
2: No tak třeba se mi líbilo písnička ta prvá, nebo Dr. Jekyll, Mr. Hyde, Atlantida. Ono jich je víc těch písniček, který se mi líbí.
0: Shodnul jste to krásně. Tak jo, Karle, gratuluju, mějte se krásně a zdravíme, naslyšenou.
2: Děkuju, naschledanou.
0: A já prozradím, že po 13. hodině pokračuje víkend s Miroslavem Žbirkou. A pozor, mezi 12. a 13. tam nesoutěžíme, tam si v klidu dejte oběd, pěkně můžete trávit a zase buďte ve střehu po 13. protože tam vás čeká v tomhle čase česká desítka. Víkend.

Ale i teď to dál bude hezky česky. 2,5 minuty nám zbývá do 11:45. Olga Lounová k výškám a za chvíli i Helena Vondráčková. Dvě malá křídla tu nejsou. Hezky česky vám hraje Blaník.

0: Posloucháte Rádio Blaník a za chvíli Česká desítka a v ní třeba Kateřina Marie Tichá. Ale taky Marek Ztracený.
1: Obuj si mý boty, jestli mě chceš soudit.
0: A nebo opět Aradeček.
1: Dokud nade mnou
0: na Blaníku hrajeme dál hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Odpoledne s datem 11. října roku 2026 se bude vyznačovat proměnlivou oblačností. Teploty v Čechách mezi 13 a 15 stupně, na jižní Moravě až 18 stupňů Celsia. A přes den ojediněle i místní přehánky. Toliko počasí, přeji vám krásné poledne a dobrou chuť k obědu.
2: Kdy bude to správné počasí na výlet?
3: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
2: Rádio Blaník, víkendové tipy. Rádio
4: Blaník. Přeji vám dobré poledne. Dýňová sezóna je v plném proudu. Farmy, výstavy i slavnosti lákají na pestrobarevnou podívanou. Tradiční dýňobraní se tento víkend koná v zahradním centru Chuchelna v Semilech, kde už o 10. ročník a akce nabízí dýňové speciality na všechny způsoby a na programu je samozřejmě i vyřezávání dýní, kterým se nenadarmo přezdívá královny podzimu. A podzimní dýňový ráj mají také na farmě Vraňany na Mělnicku. Představují tu dýně na všechny způsoby, od těch do kuchyně po ty k dekorakci, včetně dýňové stezky a fotokoutku, a to až do konce října. A Zoopark Zájezd na Kladensku zve zase na dýňobraní a drakiádu. A zámek Lemberg dnes mimořádně zpřístupnil středověkou věž s vyhlídkou po okolí. Takže pokud nemáte dnes nic mimořádného na programu, věž na Lemberku bude otevřena až do 4 hodin odpoledne. Tolik víkendové tipy, přeji vám hezkou neděli a pěknou podívanou. Hanka Koterová, Rádio Blaník, Severní Čechy.
5: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
6: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute Léto nám poví Lenka.
7: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute Léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za vyjednostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
6: Blue! First Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
9: Knihovna Maitreya.
10: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
9: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
11: Nyní i jako audiokniha.
12: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
13: Tak dobře poslouchejte.
12: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
13: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
12: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
13: Budete viset 101 metrů nad zemí.
12: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
14: Maminko!
13: Prostě pořádnej adrenalin.
12: Tenhle zážitek najdete pouze na...
15: Firma na zážitky.
13: CZ.
16: Skonto nabité.
14: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
15: Česká desítka.
16: Česká desítka.
15: Česká desítka.
16: Na rádiu Blaník.
17: Vítejte u České desítky na Blaníku. Zdraví vás Petr Slíva a jsem připravený vám i dneska naservírovat to, co se v éteru uvařilo v posledním týdnu. Je tady další vydání žebříčku nejhranějších českých písniček v uplynulém týdnu. A to už je jeho letošní 40. vydání, takže trošku slavíme. A ten 40. týden sebou přinesl takový podzimní klid, doslova. Žádná novinka, žádný návrat. Jen si to mezi sebou dvě písničky prohodili. Ale i tentokrát českou desítku doplním o dva pohledy zpátky, takže vlastně vždycky je něco nového. A jako vždycky nejdříve poděkuji České národní skupině Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI za žebříček, ze kterého česká desítka i tentokrát čerpá. A začínáme jako vždycky od konce. Desátá je tentokrát Tereza Mašková. Hořkosladký valčík, první singl z jejího loňského alba Nebudu sedět v koutě, to ne, je tam v závorce. V koutě české desítky ale sedí už 32. týden a nejvýš se dostala na páté místo. Je to dobrý kout. Takže Tereza Mašková, Hořkosladký valčík a desátá příčka české desítky.
15: Česká desítka
16: na rádiu Blaník. Místo desáté.

0: Příčka na rádiu Blaník.
1: Tomáš Klus a dokola 9. příčka, stejně jako minulý týden. V české desítce je 29. týden a na nejvýš byla tahleta písnička druhá. Vznikla ve chvíli, kdy byl Tomáš dlouho sám a jeho drahá byla pryč a nebrala prý telefon. Zbytek je prý vymyšlený příběh. Videoklip k písničce natočil František Svirák, syn Jana Sviráka, a hraje v něm i Eva Farná s Mirajem. A ta jména si zapamatujte, protože se dneska budou ještě hodit. Na 8. místě je skupina Opět a Radeček. Spadly o 3 příčky, z 5. na 8. Ale jak říkají v názvu písničky, všechno je v pořádku. Písnička je z alba Horalové z roku 2024. Z 9 písniček na něm patří 3 k nejhranějším písničkám v českých rádiích. Takže úspěšné album. A přejeme Tomáši Polákovi, aby pro něj stejně úspěšná byla i Stardance, ve které se už v sobotu poprvé představí. Pokud posloucháte nedělní reprízu české desítky, tak už to má Tomáš za sebou. A já si ho v úterním ráno po telefonu vyspovídám a zeptám se jej na jeho čerstvé dojmy. Takže 8. příčka české desítky, Opět a Radeček a Všechno je v pořádku.
0: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: desítka. Na rádiu Blaník. Skupina Krištof a Dominika Ládža. Půlnoční hřích. Richard Krajčo říká, že je to píseň o touze, která nemusí být vždycky naplněná. Sedmé místo beze změny a pokud posloucháte páteční premiéru České desítky, tak dneska je ten den D, protože dneska po pětileté přestávce vychází nová deska skupiny Krištof, pojmenovaná právě po této písničce. Půlnoční hřích. Je na ní 11 kousků a Dominika není jediná, s kým Krištof spolupracoval. Najdete tam i společnou písničku s reperem Sergejem Barakudou a nebo se skupinou Jelen. No a před námi je Pohled zpátky.
1: Česká desítka, Pohled zpátky.
0: A tady se vrátíme do roku 1999. Anna K. v něm vydává písničku Nelítám nízko. Je ze super úspěšného alba Nebe. Takhle na něj vzpomíná Anna K.
2: Za album Nebe jsme měli 3 nominace, mimo jiné i právě za píseň roku, takže tu jsme vyhráli, takže Tomáš vlastně a Filip Horáček a já jsme dostali Anděla, já za zpěvačku, oni se mnou za píseň a ještě jsme měli nominaci za album.
0: Takže dnešní první Pohled zpátky, rok 1999, Anna K. a Nelítám nízko.
1: Česká desítka
3: na rádiu Blaník.
1: Pohled zpátky.

0: Anaka a Nelítám nízko. 27 let stará písnička a pořád létá vysoko. Tak to byl dnešní pohled zpátky. A za chvíli tady máme druhou půlku desítky. Posloucháte Českou desítku na Blaníku.
1: Česká desítka na rádiu Blaník. Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
2: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matrace Hakem CZ. Spěte jako miminko.
3: Autokoutek.
4: Na jediné adrese. Nejvíce značkových autosalonů v regionu.
3: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
4: Výhodné financování.
3: Pro nové i ojeté vozy.
4: Ale jen u Autokoutek.
3: Dobrá adresa pro váš vůz.
4: www.autokoutek.cz.
3: Již 30 let.
5: U toho nesmíš chybět. Zažij 60. ročník jizerské padesátky. 4 dny, běžkaři z celého světa, závody klasikou i volně a bohatý doprovodný program. Těšíme se na tebe s partnery. Skupina ČES, Orlen, Dr. Max, České radiokomunikace a Swix. Registruj se do 30. října nejvýhodněji na jiz50.cz. Call ve stopě.
6: Na závody do Jizerek vás zve firma Killich. Specialista na spojovací materiály. Se námi vám to pofrčí. Killich. Spojovací materiály CZ.
7: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
8: Na Nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte běžky a vyběhněte do stopy přímo ze dveří. Nová Kunratická. Moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
9: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrot Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrot.cz.
10: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
11: No, říkala, že nic nechce.
10: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
11: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
12: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
11: Romantickou večeři.
12: Pobyt pro dva.
11: House running.
12: Jízdu v supersportu.
11: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
12: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
11: Nejlepší zážitky hledejte na
13: firma na zážitky
11: CZ.
14: Jsem horská gorila z Ugandy.
15: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
14: Jsem horská gorila z Ugandy.
15: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
16: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
17: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
16: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
17: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
16: Zahrada Galas.cz.
18: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
19: Inspirující prostředí.
2: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
19: A šéf, se kterým je radost pracovat.
2: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
19: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
2: Jednoduše, rychle a přehledně.
19: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
2: Bezva práce.

0: Česká desítka na Blaníku pokračuje. Pohodový poslech hodiny nejhranějších českých písniček vám přeje Petr Slíva. A jsme u šesté nejhranější české písničky v éteru. Šestá je Eva Farná s Mirajem a s písničkou Vzpomeneš si? I ta zůstává na svém místě stejně jako minule. V desítce je 26. týden a 17 týdnů byla na prvním místě. Vyšla koncem března, původně to měla být solová písnička Evy, pak ale s Mirajem nahráli i pracovní verze a ty se jim tak líbily, že z toho nakonec zůstal duet. Tento příběh už je poměrně známý, ale proč si jej nepřipomenout? A protože je to tak trošku vzpomínková písnička na Davida Stypku, tak Miraj v téhleté souvislosti mluví až o skoro mystickém zážitku. Přímo ve studiu, u vystavené desky Davida Stypky, se mu prý na prstu rozpadl dřevěný prstýnek, který od Davida kdysi dostal. A sám říká, že možná byli v tu chvíli až příliš sentimentální, ale působilo to na něj zvláštně. Takže Eva Farná a Miraj a Vzpomeneš si.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník. Místo

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to

0: desítka.
1: Na rádiu Blaník.
2: Marek Ztracený a Obuj si mé boty poskočil o 3 místa nahoru z 8. na 5. V české desítce je teď 8. týden tahle písnička. Vydali ji na začátku srpna jako pozvánku na koncert na Letenské pláni, složili v noci, ráno vyrazil do studia a ve Vídni ji nahrál za 2 dny. Je o tom, že než někoho odsoudíme, měli bychom zkusit, jaké to je být v jeho botách. Prostě písnička o empatii a schopnosti vcítit se do druhého. Tak to byla 5. příčka, no a tady je 4. A tam najdeme skupinu Činasky a písničku Selhání. Selhání je v desítce 24. týden, takže už zaznělo asi všechno, co zaznít mělo. Hudbu napsal klávesista Honza Steinserfer a text k tomu přidal Michal Malátný. A je to o lásce, která nevyšla.
0: Česká desítka
1: na rádiu Blaník. Místo 4.

0: Šíska.
1: Na rádiu Blaník.
2: Činasky a selhání, čtvrté místo beze změny. Honza Steinsdorfer tu muziku písničce složil prý po pádu z pódia. Zlomil se nohu a najednou měl čas. No a z toho času je čtvrtá nejhranější česká písnička týdne. A tady je druhý pohled zpátky.
0: Česká desítka, pohled zpátky.
2: Píše se rok 2009 a skupina Support Lesbians vydává písničku Životní. Vznikla pro seriál Přešlapy. V tom roce 2009 její skupina natočila právě jako titulní skladbu k novému seriálu televize Prima o životě současných třicátníků. A pro kapelu to byla výzva, protože pro tehdejšího zpěváka Supportu Krištofa Michala to byla první písnička v češtině. Do té doby kapela skládala všechny písničky v angličtině. A povedlo se, protože 6 týdnů to byla nejhranější česká písnička v rádiu.
0: Česká desítka
1: na rádiu Blaník.
0: Pohled.

0: Support Lesbians, životní a druhý pohled zpátky. A taky rok 2009. No a teď už zpět z minulosti, konkrétně z toho roku 2009, do přítomnosti a k medailovým místům. Na třetím místě je Poetika s písničkou Blízko. Poetika ji drží už 16. týden v české desítce a to třetí místo je zároveň její nejvyšší. Jenom připomenu historku o vzniku písničky na jednom songwritingovém kempu v Polsku. Zpívali ji tehdy Ondřej Brejčka z Poetiky a polský zpěvák Dominik Dudek. Jenomže potom přišlo docela zajímavé rozhodnutí, ani jeden z nich nechtěl anglickou verzi vydat. Nakonec si každý udělal vlastní verzi ve svém jazyce, Dominik polskou, no a Poetika českou. Takže Poetika, Blízko a třetí místo české desítky.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník.

0: Stříbrná příčka, druhé místo české desítky, druhá nejhranější česká písnička uplynulého týdne, Miraj a malinovej sirup. Název má podle sirupu, který dělávala babička. Miraj Navrátila prý na venkově a má s tím spojené dětství. Písnička vyšla letos v červnu a Miraj sám ji popisuje jako návrat ke kapele bez příkras. Tak to bylo druhé místo a než se pustíme do prvního, pojďme na rekapitulaci. Na desáté příčce stejně jako minule Tereza Mašková a Hořko sladký Valčík. I deváté místo zůstalo bez změny, je tam Tomáš Klus a Dokola. Z pátého na osmé to tentokrát vzala skupina Opět a Radeček s písničkou Všechno je v pořádku. Skupina Krištof má od pátku nové album a jmenuje se stejně jako písnička na sedmém místě Půlnoční hřích. Šestá příčka Eva Farná a Miraj a Vzpomeneš si. Obuj si mý boty, jestli mě chceš soudit. O tři příčky si od minula polepšil Marek Ztracený s písničkou Obuj si mé boty. Aktuálně je na pátém místě. Čtvrtou nejhranější českou písničkou v rádiích zůstává Selhání od Činasky. Už nehledám to místo, kde všechno mám. A bronz stejně jako minule bere Poetika za písničku Blízko. A na stříbrné pozici jste před chvíli slyšeli skupinu Miraj a jejich malinovej sirup.
1: Česká desítka.
2: Česká desítka.
1: Česká desítka.
2: Na rádiu Blaník.
0: Už jsem dneska jednou říkal, že jména Eva Farná a Miraj ještě několikrát uslyšíme. Mají vlastně v české desítce 3 místa z 10. A ještě si navíc Miraj zahrál v klipu Tomáše Kluse, takže vlastně 4. Eva Farná má s Mirajem duet Vzpomeneš si, skupina Miraj Malinovej sirup. No a teď ještě jednou Eva Farná a Neříkej, co má se stát. Písnička, která vyšla těsně před jejími třemi koncerty v pražském Edenu, je z alba ADHD Pop a momentálně písnička slaví 9. vítězství v české desítce.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník.

0: Milník.
1: Deváté vítězství v české desítce Eva Farná a Neříkej, co má se stát. A to je z dnešní české desítky vše. Ale ještě než se rozloučím, tak opět poděkuju České národní skupině Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI za žebříček, ze kterého česká desítka i tentokrát čerpala. A u žebříčku nejhranějších českých písniček se sejdeme zase za týden v pravidelných časech, to znamená v premiéře v pátek po 18. hodině. Když to nestihnete, tak potom si ji můžete naservírovat k nedělnímu obědu, protože v neděli v poledne je tady repríza, jako na Zavolanou. Petr Slíva se pro tuto chvíli loučí, mějte se krásně, zůstaňte s Blaníkem, užívejte si víkend. Já se těším na vás zase v pondělí po ránu a předávám slovo kolegům.
2: Česká desítka na rádiu Blaník.
3: Tak je to tak, je tady neděle, krásný den, hezké odpoledne, Jirka Frelich zdraví od mikrofonu rádia Blaník a těším se na 13. hodinu, protože pro vás mám takové písničky jako třeba Superstar 2009, Příběh nekončí.
4: Veď příběh nekončí.
3: Skupinu Jelen a Klidná jako voda.
5: Tak buď klidná jako voda, ale silná jako proud.
3: A Tereza Kernlová Diamant.

0: na Blaníku dál hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Dnes odpoledne stále ještě místy přehánky, každopádně bude většinou oblačno, jenom místy polojasno a teploměra vystoupá maximálně na 16 stupňů. Zítřek polojasný, oblačný, hlavně dopoledne se ukáže sluníčko, no ale v noci se ochladí na 6 stupňů až 2 stupně Celsia, místy na nulu a čekejte i přízemní mrazíky, to se taky může stát. No a zítra podobně jako dnes, akorát o stupeň méně, 10 až 15, jenom jižní Morava se může těšit na 17 stupňů.
2: Jsme Blaník.
1: Pohodové rádio. Dokaž.

0: Přeji vám pěkné nedělní odpoledne. V malé pevnosti v Terezíně probíhá pěkná výstava Arnoštova cesta. Spisovatel Arnošt Lustig se v expozici vrací do míst, kam ho nacisti transportovali v době jeho dospívání. Víc k tomu řekne jeho dcera Eva Lustigová.
1: Arnošt říkal, že tady strávil ty hlavní roky svého dospívání. Bylo mu skoro 16 let, když přijel v listopadu roku 42 a když odjel, mu bylo skoro 18 let. Hodně věcí o tom strašlivém světě objevil právě zde.
0: Já ještě dodám, že výstava se tady koná ke stému výročí narození spisovatele Arnošta Lustiga a zůstane v Terezíně až do konce října. A dnes navíc do 4 hodin probíhají také prohlídky ztracených zákoutí terezínské pevnosti. A na výstavišti v Lysé nad Labem pokračuje zase výstava Podzimní zemědělec. Vstupenka platí také na další výstavy jako Náš chov nebo Národní holštinský šampionát. Tolik víkendové tipy. Příjemnou zábavu přeje Hanka Koterová, Rádio Blaník, Severní Čechy.
2: Jirka Frélich
3: na Rádiu Blaník.
4: Krásnou neděli, za chvíli bude 13. hodina, možná čekáte s napětím, kdy se ozve Meky Žbírka, protože tady máme víkend s Meky Žbírkou na Blaníku. Já jsem napjatý úplně stejně jak vy. Tak držím palce, pokud s námi soutěžíte, aby to vyšlo.
3: Rádio Blaník.
4: Teď ale skupina Jelen a písnička Klidná jako voda. Hrajeme si hezky česky, krásnou neděli.

0: Superstar 2009 a písnička Příběh nekončí, písnička, kterou napsal pro soutěž Pavol Habera v roce 2009. Pak to naspívali mnozí další v následujících ročnících. No a my teď míříme za jedním velkým úspěchem do Frýdku Místku. Tamní nová osmička získala prestižní ocenění za nejlepší komunální projekt České republiky 2026. Majitelem nové osmičky je pan Kamil Rudolf a tady je jeho bezprostřední reakce.
1: Samozřejmě jsme moc rádi, že jsme v konkurenci asi 170 projektů vyhráli právě my s novou osmičkou. Snažili jsme se zde udělat prostě nejlepší, největší a hlavně velmi komplexní jako komunitní centrum v zemi. Myslím si, že se nám to asi podařilo. Možná už i výsledkem je to, že během těch 150 dnů tady jsme uskutečnili zhruba 308 eventů kulturních, sportovních, divadla, přednášky a tak dále a tak dále. Takže bylo toho opravdu hodně a věříme teda, že díky tomu ocenění možná jsme na tento projekt více upozornili a přijde se k nám podívat více lidí.
0: No to se asi stane. Tak moc gratulujeme do Frýdku Místku a ještě dodám, že nová osmička vznikla na místě někdejší textilní továrny bratří Neumannů. Na Blaníku právě teď zpěvačka Sandra a její velký hit Everlasting Love. Tak vám přejeme krásnou neděli a hezký poslech.

Zpěvačka Sandra, písnička Everlast in Love, a některé zprávy nejsou úplně veselé a jedna z těch méně veselých je právě teď. Dokonce velmi smutná zpráva. Zemřel herec Jiří Štěpnička. Taková je teď aktuální zpráva v 79 letech. Herec, který stvárnil řadu rolí a desítky rolí taky na pódiu Národního divadla. Jeho hlasem mluvil v českém znění Harrison Ford nebo Michael Douglas. No a co se týká jeho samotného, tak své první dětské herecké krůčky si odbyl na pódiu Kladenského divadla, kde jeho matka Jiřina Štěpničková dostala první angažmá po dlouholetém vězení. Jeho kmotrem byl Jan Masaryk. Tak více o Jiřím Štěpničkovi chystáme do zpráv. Teď na Blaníku zase hezky česky. Divokej byl.

0: Portoričan Ricky Martin, písnička Maria na Blaníku a za chvíli česká zpěvačka Tereza Kernlová. Loňský hit Diamanty. Tereza Kernlová má neskutečný týden. Zaprvé v úterý oslavila kulatiny, no a celé to vypuklo v sobotu včera večer v pražském fóru Karlín, kde ty svoje kulatiny přeměnila v největší koncert svojí kariéry. Když se podíváte na facebookové stránky Rádia Blaník, tak tam uvidíte různá videa ze včerejšího večera. Koukám, že je tam krásně taky zpěvačka Tereza Černochová s Terkou Kernlovou a moderátor Leoš Mareš, který byl taky součástí včerejšího vystoupení. I to najdete na našem blanickém Facebooku, tak se tam podívejte, jak to slušelo Tereze Kernlové. V úterý jsem jí zavolal na její narozeniny a zeptal jsem se, jak slaví ty svoje dvacetiny.
1: Je to hezky, jak mi všichni ubíráte, tak je to dobrý. Je to samozřejmě asi dvojnásobný už a není třeba to tajit, jsou to čtyřicátiny, ale vlastně se cítím hrozně, hrozně dobře a mám pocit, že zažívám jedno z nejkrásnějších období a to jsou právě přípravy na můj koncert a vlastně i ta čtyřicítka je hrozně fajn. Jako když se člověk cítí zdravě a šťastně, tak prostě je to jenom číslo a je to všechno v pořádku.
0: Tak to nám říkala Tereza Kernlová právě v úterý na Blaníku a včerejší koncert máte na našich blanických facebookových stránkách a k tomu ještě Diamanty. Za chvíli u nás na Blaníku, dál hezky česky.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén, za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
3: Když máte v plánu vzít na výlet celou rodinu i s babi a psem.
4: Jack.
3: Když máte v plánu pořádnou práci.
4: Jack.
3: Když máte v plánu vzít to cestou, necestou.
4: Jack je součástí plánu. Liftbacky, SUV, elektroauta, pick-upy. Vždy v plné výbavě za přitažlivou cenu. Všechny modely na jac.motors.cz.
5: Bike a Jack mají v Liberci nový domov. Navštivte nový autosalon autoservisu KBC ve Vratislavicích nad Nisou.
6: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
7: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
8: Dýňová neděle v Liberci. Přijďte už 18. října na náměstí před radnici. Dýňobraní, farmáři, dobroty, koncerty i čarodějnická show. A zapište si do kalendářů i středu 11. listopadu a svatomartinské víno. Více na trhyvliberci.cz.
9: Mami, já mám řidičák.
10: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
11: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
12: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
13: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

0: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
1: No, říkala, že nic nechce.
0: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
1: House running.
2: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
3: firmanazážitky.cz.
4: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.

0: Jsme Rádio Blaník.
1: Vaše pohodové rádio.
0: Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
2: A když spolu spíme a na bytě tě

0: Mekyš Birka, písnička Atlantida, teď u nás na Blaníku. No to jste poznali dobře.
1: Víkend s Miroslavem Žbírkou na rádiu Blaník.
0: No to jste poznali báječně, ten telefon okamžitě se rozblikal. A tak jsem položil klíčovou otázku, kdo pak je první?
2: Tomáš, ahoj.
0: Tomáši, ahoj, první. Počkáme na třetího. Dobře. Jo, díky, držím palce. Díky. U nás se hraje na třetího totiž. Třetí vyhrává, kdo pak druhý? Nikdo? Někdo, kdo to položil, to nevadí, protože důležité je být třetí na lince 800 109 109. No, já už vidím, kdo to je. Rádio Blaník, dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Roman.
0: Romane, potlesk! Já vám tleskám kam? Někam na Moravu, Romane, že?
3: Ano, ano.
0: Že slyším Moravu?
3: Tak.
0: No a kam?
3: Slyšíte Moravu.
0: Kam konkrétně?
3: Brno.
0: Brno, tak z Brna. Vy jste si měl za 9 dnů udělat výlet do Prahy, protože dostáváte 2 vstupenky na koncert, vzpomínkový koncert na Mekyho Žbírku, který se koná 20. října, anebo někomu udělat radost z vaší rodiny a dát mu tento výjimečný dárek.
3: Pojedu s manželkou.
0: S manželkou, no to by vám neodpustila, chápu. Tak zdravím manželku. Slyšel jsem, vzadu máte nápovědu, že? Od manželky.
3: Jo, no tak.
0: Že vám, manželky, jako říká, já jedu, já vás slyším, paní. Tak dobře, tak máte určitě krásnější neděli, zdravím moc, taky se ochladilo, že?
3: Taky u vás jako
0: všude. No všude se ochladilo. Ale myslím si, že 20. října bude pořádně veselo. Doražte do Prahy, udělejte si výlet, protože 2 vstupenky jsou vaše. Užijte si písničky Mekyho Žbírky, ano?
3: Děkuji vám.
0: Mějte se krásně, no a my budeme hrát dál. Třetí volající na lince, ten bude důležitý, až zazní další písnička Mekyho Žbírky a ta zní takto. No tu mám moc rád. Můr našich lások a Meky Žbírka, to je další výherní a my pro vás vstupenky ještě máme.
1: Víkend s Miroslavem Žbírkou na rádiu Blaník. Dobré ráno, rádio Blaník.
4: Po víkendu se zítra ráno zase sejdeme v dobrém ránu u nás na Blaníku. Co nás čeká?
5: Proplatíme další účtenku, společně projdeme tajemným rokem.
4: Popovídáme si s Mirkem Táborským.
5: No a společně taky zpomalíme.
4: Proč? Tak to se dozvíte právě zítra ráno. Těšíme se na vás. Petr Slíva
5: a Adéla Malac.
1: Rádio Blaník. Pohodové ráno.
6: Pohodové české rádio.
0: Tři čtvrtě na dvě a s vámi Rádio Blaník, krásnou neděli a teď zase hezky česky, Lucie Vondráčková a písnička Vítr, tak vám z Blaníku přejeme krásné odpoledne.

Slza, písnička Každej sám. Nejste sami, máte Blaník a my vám na oplátku hrajeme hezky česky. Po té 14. hodině třeba Tomáše Kluse.

0: Taky Petra Janů zazní Už nejsem volná. Skupina Oceán, tedy hlas Petra Muka. Těšte se, Blaník dál bude hrát hezky česky.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník, počasí.
1: Rádio Blaník.
3: Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha v severních Čechách bude většinou polojasná až oblačná. Ojediněle se mohou objevit i slabé přehánky. Nejvyšší denní teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 11 do 14 stupňů Celsia. Na horách to bude kolem 6 stupňů. O počasí je to všechno. Na řadě už jsou zprávy.
2: Rádio Blaník.
4: Nejvíc pohody.
2: A nejvíc českých písniček.
4: Za každého počasí.
5: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
6: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running.
8: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
10: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na...
11: Firma na zážitky.
8: CZ.
12: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
13: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
14: Skonto nábytek.
15: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
16: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
17: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
18: No, říkala, že nic nechce.
17: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
18: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
7: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
18: Romantickou večeři.
7: Pobyt pro dva.
18: House running.
7: Jízdu v supersportu.
18: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
7: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
18: Nejlepší zážitky hledejte na...
11: Firma na zážitky.
18: CZ.
2: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
3: Strany se připravují na druhé kolo senátních voleb. Zemřel herec Jiří Štěpnička. V Pardubicích se běží legendární steeplechase. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Účast ve volbách do Senátu byla druhá nejvyšší. Nicméně před námi je ještě druhé kolo. Jak se na něj v kampani připravuje ODS, prozradil její šéf Martin Kupka.
9: Jako v tom prvním podpoříme všechny naše kandidáty a budeme podporovat pochopitelně i ty kandidáty, které už v prvním kole jsme podpořili a nebyli to přímo občanští demokraté nebo kandidáti, které jsme my přímo navrhovali. A i v tomhle chceme ukázat, že opozice je schopná spolupráce a výsledkem bude to, že Senát jako celek neoslabí, ale posílí.
10: Druhé kolo senátních voleb proběhne 16. a 17. října. Zemřel filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička. Víc než 50 let strávil v Národním divadle. Stvárnil ale i celou řadu filmových rolí. Diváci si ho pamatují třeba ze snímků Slasti otce vlasti, nebo Jak vásníci přicházejí o iluze. A nebo taky seriálů Synové a dcery Jakuba Skláře či Vyprávěj. Prosadil se taky v dabingu. Jeho hlasem promlouval třeba Harrison Ford nebo Michael Douglas. Štěpničkovi bylo 79 let. Plzeňská policie pátrá po agresorovi, který bodl do zad ženu. K incidentu došlo včera u Boleveckého rybníka. Žena se kolem 13. hodiny vydala běhat, když ji bez zjevného důvodu napadl muž na horském kole. Běžkyně skončila v nemocnici. Pardubice dneska patří do stihům. Na tamním závodišti probíhá program 136. ročníku Velké pardubické. Jeho hlavní vrchol přijde v 15:30 odpoledne, jak říká mluvčí závodiště Kateřina Anna Nohavová.
19: V letošním roce se běží už 136. ročník Velké pardubické. Startovní pole letos není příliš početné, je tam jenom 10 koní, nicméně díky tomu ten dostih je zcela otevřený. Zajímavé je, že se vrací vítěz loňského Stamptowna, který je z Irska, a budeme tady mít také koně z Francie.
10: Velká pardubická se běží na trati dlouhé 6900 metrů a koně s jezdci na ní čeká celkem 31 překážek. Tolik zprávy a za mikrofonem je Jirka.
0: Je to tak a 14. hodina na vteřinu přesně teď.
20: Jirka Frélich
4: na rádiu Blaník.
0: A otázka zní, kdy pak přijde další písnička Mekyho Žbirky, která bude znít takto. Ve hře jsou vstupenky na vzpomínkový koncert na Mekyho Žbirku, tak 800 109 109 a ve správný okamžik je důležité být třetí na naší lince. Radio Blaník. Teď ale Petra Janů, Už nejsem volná, hrajeme si hezky česky.
21: Když

0: Skupina Oceána, písnička Modrá, prázdná ulice, ne Modrá. Tajemný rok, ten nás čeká zítra při pondělku.
1: Rádio Blaník, Tajemný rok.
0: Tajemný rok, při kterém budeme hádat, do jakého období jsme se dostali, do jakého konkrétního roku. Zase si budeme hrát písničky z toho jednoho roku a ještě si zavzpomínáme na jedno prosincové ráno, kdy jsme se probudili do opravdu ledového království.
2: Na mrzající déšť zastavil hlavně vlaky. Tisíce lidí nocovali buď na nádražích, leckde bez toalet, nebo přímo ve vagónech. V hlavním městě se stalo vůbec poprvé, že po ránu nevyjela ani tramvaj.
0: Tak pamatujete, kdy bylo takové mrazivé ráno?
1: Rádio Blaník.
3: Tajemný rok.
0: No, v jednom tajemném roce. Zítra už budete hádat s Petrem Slívou a Adélkou, tak já doufám, že teď už s nápovědou to půjde trošku líp a pro změnu z mrazu se vrhneme na letní prázdniny, o kterých zpívá zpěvačka Madonna, pak si dáme slovenskou skupinu Elán a taky Tomáše Kluse. No a uvidíme, kdy zahrajeme Mekyho Špirku. Jste s Blaníkem a my vám přejeme krásnou neděli.

0: zasažen.
1: Z pohádky Tři bratři jsme si hráli písničku Když si tě dívko představím, písničku, kterou složil Jaroslav Uhlíř a taky Zdeněk Svěrák. No a na Blaníku dál hezky česky, nebojte, třeba Petr Kolář. V nebi snad ti prominou, taky Anaka Noc na zemi. No a my vám přejeme hlavně krásnou a klidnou neděli, kterou trávíte s Blaníkem. Jsme za to velmi rádi a taky pro vás chystáme ty nejnovější informace. Bohužel smutnou zprávou dnešního odpoledne je, že zemřel herec Jiří Štěpnička. Podrobnosti o tom přidáme i za chvíli.
2: Zajímají vás novinky z Blaníku?
3: Fotky a videa z našeho studia?
2: A nebo si chcete zahrát o výjimečné ceny?
3: Tak tohle všechno vám nabízí klub posluchačů Rádia Blaník.
2: Jedinečné místo pro vaši zábavu.
3: Přidejte se k nám na webu radioblaník.cz
2: a buďte jedním nebo jednou z nás.
3: Klub posluchačů Rádia Blaník.
2: Baví nás.
3: Bavit vás.
4: Já nový plot mám.
5: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
6: Jitravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jitravský dvorec. Místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
7: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku a správné rozhodnutí ve všech životních situacích. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše finance. Špárkase, když jde o peníze.
8: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
9: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
10: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
9: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
10: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
9: Zahradagalas.cz.
11: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
12: Jsem horská gorila z Ugandy.
13: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
12: Jsem horská gorila z Ugandy.
13: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
14: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

0: na pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Je teď na rádiu Blaník a dnešní odpolední zpráva, bohužel velmi smutná. Zemřel herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let. Na svém webu o tom informuje také Národní divadlo. V souboru Národního divadla totiž působil přes půl století, ano, 51 let. Tak dlouho. Za tu dobu stvárnil stovku rolí. A třeba do češtiny taky daboval spoustu herců. Herzna Forda, Michaela Douglase, Stevena Segala nebo Gerarda Depardieu. Za svoji práci získal cenu Františka Filipovského i cenu Thálie. A tady je malá ukázka z Indiana Jonesa, z toho posledního z roku 2023, který přišel do kin v květnu roku 2023. Indiana Jones a nástroj osudu. Harrison Ford v hlavní roli, v českém znění právě Jiří Štěpnička.
1: Týrali mě skrz vůdu. 9krát postřelili. Z toho jednou tvůj otec. Promiň, Indy. Ale tohle jsem hledal celý život.
0: Jiří Štěpnička se narodil 16. dubna roku 1947 v Londýně, kde jeho matka herečka Jiřina Štěpničková tehdy žila. No a Jiřího od jeho 3 let vychovával jeho otec, matka se potom později musela odebrat do vězení, kde byla dlouhých 13 let. Herec Jiří Štěpnička tedy dnes odešel do hudebního nebe. Možná jste ho znali také ze seriálu Vyprávěj jako Radka Krásu.
2: Mám 2 lístky na hokej, ale to tě stejně nezajímá, takže půjdu asi sám.
3: Ne, naopak. Zapomínáš, že jsem holka z Pardubic?
2: To myslíš vážně?
3: No, bylo to pozvání, nebo ne?
2: Jo.
0: Jiří Štěpnička v seriálu Vyprávěj a teď dokonce i hudební vzpomínka.
4: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Enrique Iglesias teď na Blaníku při neděli a po 15. hodině sladké mámení. Helena Vondráčková taky nám zaspívají Pyžamo, Botoxy. A kromě Botoxů taky kabáti. A jedna malá dáma, dál na Blaníku budeme hrát hezky česky.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník, počasí.
1: Rádio Blaník.
3: Pěkné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. V severních Čechách bude zítra většinou polojasno až oblačno. Ojediněle se mohou objevit i slabé přehánky. Nejvyšší odpolední teploty by zítra měly došplhat mezi 11 až 14 stupňů. Na horách to bude teplota okolo 6 stupňů Celsia. Tolik počasí, za chvíli už je tu doprava.
2: Jak bude?
4: A co si vzít na sebe?
2: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
3: Na Děčínsku v Dolní Poustevně v Karlínské ulici počítejte s omezením. Důvodem jsou práce na silnici. Projíždějte tam velmi opatrně. V Chomutově v Písečné ulici probíhají stavební práce. Počítejte tam také s omezením provozu a dejte pozor. A na Děčínsku v Jetřichovicích probíhají práce na silnici. Komunikace je tam dočasně uzavřená. Počítejte s objížďkou. Tolik pro tuto chvíli dopravní servis Rádia Blaník pro severní Čechy. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy s Eliškou.
5: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
6: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
7: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
8: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
9: Komunální volby v regionálním deníku. Jací lidé povedou naše obce? Kdo budou starostové v okresních městech ve vašem kraji? To nejdůležitější z voleb ve vašem kraji? Rozhovory, analýzy, komentáře. Komunální volby 2026 již zítra v regionálním deníku ve speciálním vydání.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
11: Knihovna Maitreya.
12: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
11: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
13: Nyní i jako audiokniha.
14: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
15: Lidé větrné elektrárny nechtějí. Komíny bychom neměli zapomenout zkontrolovat. Polská policie řeší atentát na politiky.
1: Blaník.
15: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Spolu s komunálními a senátními volbami se letos konala i celá řada referend. Nejvíc z nich se týkalo výstavby větrných elektráren. A lidé vyjádřili jasný názor. Větrníky prakticky v žádné obci, kde se hlasování konalo, nechtějí. Z 21 referend s elektrárnami souhlasili jen v jediné, a to v Dětřichově na Svitavsku. Výsledky hlasování jsou závazné. Chladnější dny přicházejí a my začínáme znovu topit v kamnech, krbech a kotlích. Je tak nejvyšší čas nechat si komín zkontrolovat. Kontrola totiž není to samé, co revize. Rozdíl vysvětlí mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
16: Pravidelná kontrola spalinové cesty se zpravidla provádí jednou ročně a kominík při ní ověřuje její technický stav a bezpečnost. O kontrole byste měli dostat písemnou zprávu, kterou je dobré uschovat třeba kvůli pojišťovně. Revize je potřeba například u nového komína po stavební úpravě, při změně druhu paliva a nebo po komínovém požáru.
15: Pravidelně čistit komín se vyplatí. Když se zanedbá jeho údržba, mohou se v něm hromadit saze a hrozí vznik požáru. Řidiči v Praze se musí připravit na další komplikace v dopravě. Silničáři se zítra pustí do poslední části oprav k Belské. Rekonstrukce se bude týkat mimoúrovňové křižovatky s dálnicí D8. Do 23. října bude zavřená sjezdová rampa do ulice Veselská a na Kbelské se bude jezdit jenom jedním pruhem. Polská policie získala informace o možném atentátu na premiéra a ministra obrany. Kvůli situaci se dopoledne koná v protiteroristickém centru polské kontrarozvědky porada. Na té je policie a i zástupci rezortu vnitra. O hrozbě útoku na politiky zatím nejsou podle polských médií známy další podrobnosti. Tolik zprávy, tu Jirka.
0: Eliško, 15. hodina.
17: Jirka Frélich
4: na rádiu Blaník.
0: Tak co vás tento týden potěšilo, co vám udělalo radost, Eliško, co tobě udělalo radost tento týden, že se ochladilo, nebo že bylo hezky do poloviny týdne, nebo něco jiného, nebo
15: možná,
0: nic?
15: Možná to ochlazení.
0: Ochlazení
15: jako
0: tobě.
15: Pořádnej podzim konečně.
0: A já jsem si užil zase na oplátku hezký start týdne, kdy bylo babí léto. Ve studiu 28 si otevřela okno. Sluníčko, no. Logo Blaníku je jasné, je tam sluníčko. Tak malá dáma, kapela Kabát. A zeptám se i vás, co vás tento týden potěšilo. Klidně už teď pište SMSky na 603 118 118 a my se v této hodině dostaneme právě i na ty vaše vzkazy a teď už si hrajeme hezky česky. Tak krásný poslech a krásnou neděli. Už máme 11. října.

0: Tak ono se nám děje na Blaníku, že kdykoliv pustíme slovenskou skupinu Elan, rozbliká se nám tento víkend telefon. To samé, když zní Pavel Habera. No ale teď, ano, to byl Meky Žbirka.
1: Víkend s Miroslavem Žbirkou na rádiu Blaník.
0: A tak jsem začal zvedat telefon 800 109 109. Otázka, kdo je první?
2: Ahoj Jirko, já mám na soutěž.
0: Jirko, vy jste stále první.
2: No, tak se škoda.
0: Tak, držím palce, zkuste díky, ještě. Díky. Rádio Blaník. Druhý volající nic? Nevadí. Tady hrajeme na to, kdo bude třetí na lince 800 109 109. O to tu kráčí. Rádio Blaník, kdo pak je tam? Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Dobrý den.
3: Jirotková.
0: Já vás zdravím, tak klidně už můžete se i radovat. Je to vaše dvě vstupenky.
3: Ježiši.
0: Ježiši, no. Takhle
3: to rychle. To jsem se dovolala, to úplně
0: poprvé.
3: Super.
0: Super, a odkud jste, paní Jirotková?
3: Prachovice.
0: Prachovice, vidíte, to ani neznám.
3: No, to je, jestli víte, kde je Seč.
0: A takhle, my jsme tímto směrem... No, tak to je někde pod Kutnou horou jižně?
3: Spíš ke Chrudimi.
0: Ke Chrudimi, jihovýchodně. Tak, super, už jsme doma. Tak já vás moc zdravím do Prachovic v Pardubickém kraji, tuším. A užijte si potom za 9 dnů vzpomínkový koncert na Mekyho Žbirku. Je to vaše.
3: Děkuji moc krát a teď Bezva rádio.
0: Děkujeme moc. Dvě vstupenky, koho vezmete?
3: Asi kamarádku.
0: Kamarádku, tak to si to užijte, dámy. 20. říjen, večer, červeným písmem do kalendáře Meky Žbirka. Abyste měla hezký zážitek, tak si to užijte tedy o to lépe s kamarádkou a moc vám přeji, abyste si tedy opravdu vychutnala ten nádherný vzpomínkový koncert.
3: Moc děkuji.
0: Nemáte zač. Vy jste taková, moc nepovídáte, ale to nevadí, já slyším, že máte radost. Tak já vás zdravím.
3: Mám ohromnou.
0: Do Prachovic, užijte neděli a zase někdy třeba na Blaníku, když dneska to byla premiéra, tak třeba příště to vyjde zase.
3: Tak jo, děkuji moc. Mějte se moc hezky.
0: Mějte se krásně. No a 20. říjen, to je ten den, kdy budeme vzpomínat na Mekyho Žbirku. 10. listopadu to bude 5 let, co odešel do hudebního nebe. No a vzpomínkový koncert a vstupenky na něj tady na Blaníku máme. 20. říjen, to je ten správný čas, kdy si udělat v kalendáři volno a hlavně vychytat další výherní písničku a tou je písnička Nechodí.
4: Nechodí, stále nechodí. Čo je s ňou, s ňou, je mi biedne.
0: 800 109 109, jakmile zazní písnička, je důležité být třetí na naší lince.
1: Víkend

0: Dalibor Janda, písnička Vejdi, za chvíli třeba Botox a pyžamo. Zahrajeme paní Libušce, která mi napsala, že má pyžámkový den, to znamená, že zůstává v pyžámku, venku si chrabo, knížky nebo rádio Blaník a že si to moc užívá, tak nám napište, z čeho máte radost vy a co vás těší třeba právě tento víkend. Pište SMSky na 603 118 118. Za chvíli se na ty SMSky dostane a taky se dostane právě na tento hit skupiny Botox, pyžamo. Tak jo.
1: Nejen dobří holuby,
2: ale i blanické účtenky se vrací.
1: Účtenky, které zaplatíme za vás.
2: Ať to stojí, co to stojí.
1: Každé všední ráno krátce po 7.
2: Petr platí vaše účty.
1: Na rádiu Blaník.
3: U toho nesmíš chybět. Zažij 60. ročník Jizerské padesátky. 4 dny, běžkaři z celého světa, závody klasikou i volně a bohatý doprovodný program. Těšíme se na tebe s partnery. Skupina ČES, T-Mobile, Vance Construction a Generali Investments. Registruj se do 30. října nejvýhodněji na jiz50.cz.

0: Skol ve stopě.
1: Na závody do Jizerek vás zve firma Kilich. Specialista na spojovací materiály. S námi vám to pofrčí. Kilich. Spojovací materiály CZ.
2: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
3: Na Nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte běžky a vyběhněte do stopy přímo ze dveří. Nová Kunratická. Moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
4: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrot Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrot.cz.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
5: Gravitrax Spider-Man.
6: Stavěj dráhy se svým hrdinou.
5: Když stavebnice, tak Mironet.
6: Klikni dvakrát.
7: Autokoutek.
8: Na jediné adrese. Nejvíce značkových autosalonů v regionu.
7: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
8: Výhodné financování.
7: Pro nové i ojeté vozy.
8: Ale jen u Autokoutek.
7: Dobrá adresa pro váš vůz.
8: www.autokoutek.cz.
7: Již 30 let.
9: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
10: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
11: No, říkala, že nic nechce.
10: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
11: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
12: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
11: Romantickou večeři.
12: Pobyt pro dva.
11: House running.
12: Jízdu v supersportu.
11: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
12: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
11: Nejlepší zážitky hledejte na
13: firma na zážitky
11: CZ.
14: Dýňová neděle v Liberci. Přijďte už 18. října na náměstí před radnici. Dýňobraní, farmáři, dobroty, koncerty i čarodějnická show. A zapište si do kalendářů i středu 11. listopadu a svatomartinské víno. Více na trhyvliberci.cz.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
5: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
6: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
5: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
6: To musím mít!
5: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice,
6: tak Mironet! Klikni!
15: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

0: Marcela Holanová, písnička Jestli je na nebi Bůh, a teď vaše SMSky, a chodí nám krásné SMSky. Otázka zněla, co vás potěšilo a co vám udělalo radost. Jiřina Stýna napsala, že jí potěšila včerejší skupina Botox. Včera večer totiž byla na koncertě a chtěla by za to poděkovat a vzkázat, že jste jedničky. Ano, Jiřino, doufám, že potěšila i písnička od Botoxu Před okamžikem Pyžamo. Áňa ta nám píše, že zdraví Střebíče, potěšila jí včerejší sobota ráno uspořádaná snídaně v knihkupectví, dýňobraní na náměstí a pak oslava 30 let naší školy, která se moc vydařila, píše Áňa. Tak taky spoustu pozdravů posíláme do Třebíče. Lenka ta nám přeje krásnou neděli a potěšilo jí pro změnu vítání občánků v Brně, kde přivítali vnoučka jako nového Brňáka a potom ještě večer sraz po 40 letech od základky. Pak nám napsala Liduš z Bíliny, že jí potěšilo, že konečně začali topit. Bydlí v paneláku a večer u televize, brr, je zima. No Liduš, tak si puste rádio. Tak zdravíme do Bíliny naši posluchačku Liduš. Hana z Vlkavy, ta píše, že jí potěšila včerejší obloha, byla nádherná. Pavel z Damníkova poslal SMSku, že ho potěšila oslava švagrové, která oslavila 30 let od své svatby s Pepou, a nádherná atmosféra, krůta na grilu, špica jak má být, píše Pavel. Potom je tady SMSka, že potěšila oslava 60. narozenin švagrové paní Jany Jedličkové z Třebechovic a je zdravá a šťastná. Tak to má být, tak je to správně. Jirka, toho potěšilo, že měl zdravotní komplikace, ale nakonec všechno dopadlo skvěle a ještě si vyhrál tento víkend vstupenky na Mekyho sbírku. Gratulace veliká. Z Havlíčkova Brodu je tady vzkaz, že potěšila nová liga repre po pauze a hurá na Spartičku a prý jede právě teď. Hezky z Havlíčkova Brodu a cesta pěkně utíká, protože poslouchají Blaník, díky za to. Tak schválně, čím mě kdo překvapí? 800 109 109, nechám se opravdu překvapit. Kdo mi zavolá na toto číslo a řekne mi, co ho potěšilo, tak to se dozvíme třeba za pár minut. No a pak je tady SMSka, že potěšilo, když náš posluchač šel do práce, postrádal kocoura, no ale nakonec se našel, hurá. No a pohádkový dědeček Koblížek, čili Pavel, nás zdraví, řidič autobusu. 4 volající aktuálně. Tak koho si vybereme? Třeba tady někoho. Rádio Blaník, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Míšo z Mělníka.
0: Zdraví Míšo do Mělníka. Tak jak vy a tento víkend, co vás potěšilo?
1: No, já mám asi překvapivou zprávu i pro sebe, protože jsem kandidoval.
0: A vás někdo odpojil. Míšo z Mělníka, halo? Je, to mě mrzí. Tak to nám to vypadlo. Míšo, klidně zavolejte a vidím to trojčísly na konci. Zkuste to ještě jednou, vypadla jste úplně. Rádio Blaník, dobrý den, vezmeme někoho jiného.
2: Jo, tady Tomáš Vítek, Hradec Králové, dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Tomáš je taky.
2: Tento víkend jsem potěšil vlastně dovolená ve svaté Kateřině, je to tam moc prýma a teďka jedu pro manželku do Hradce Lucí Vítek Novákovou a jedeme si to tam spolu užít hezky.
0: Hezky, to, tak to je krásný plán na víkend.
2: A teďka jste mluvili o tom Havlíčkově Brodě, tak jedu taky z Havlíčkova Brodu a na levé straně směr Hradec Králové, ano? Tady ztratí policie.
0: Jo, děkujeme za info. Šťastnou ano, cestu vám přejeme.
2: Tak děkuju, krásný den.
0: Mějte se krásně, tak jste měli krásný, koukám, víkend a svědčí o tom spousta SMSek a vaše telefonáty. Díky za to. Tak já vám posílám ještě z filmu S tebou mě baví svět. Helena Vondráčková, Sladké mámení. Hrajeme si hezky česky.

0: skupina z Německa Liquido a písnička Narkotik. Byla to skupina konce 90. let, tehdy velmi populární a už taky nefunguje, ale co nám funguje na Blaníku, to jsou samozřejmě české písničky. Těšte se na Lucku Vondráčkovou, Radima Flendra a Stanici Svět. Jako z písniček na přání vybraná písnička Holky si senzační. Po té 16. hodině taky skupina Krištof a Život je krásný. Život je krásný, i na konci svět. Život je krásný, když nám Blaník hraje hezky česky.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Severočeská obloha bude zítra většinou polojasná až oblačná. Ojediněle se mohou objevit slabé přehánky. Nejvyšší odpolední teploty by zítra měly došplhat mezi 11 až 14 stupňů. Na horách čekáme teplotu okolo 6 stupňů Celsia. Tolik počasí, teď už se půjdeme podívat na silnice.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
3: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Blaník za volantem.
2: Na trase z Litoměřic na most před odbočkou na Třebíblice havarovalo osobní auto. Počítejte tam s omezením provozu a projíždějte opatrně. A na Děčínsku v Dolní Poustevně v Karlínské ulici počítejte s omezením. Důvodem jsou práce na silnici. A v Chomutově v Písečné ulici se také pracuje na silnici. Počítejte tam s omezením provozu a projíždějte s opatrností. Tolik pro tuto chvíli dopravní servis Rádia Blaník pro severní Čechy. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
6: No, říkala, že nic nechce.
5: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
6: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
7: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
6: Romantickou večeři.
7: Pobyt pro dva.
6: House running.
7: Jízdu v supersportu.
6: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
7: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
6: Nejlepší zážitky hledejte na
8: firmanazážitky.cz.
9: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
10: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
11: Komunálky v Praze jsou podle Babiše propadákem. Podvodníci zneužívají i stížnosti na aerolinky. Pardubice zažily další velkou pardubickou.
3: Rádio Blaník.
11: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová, jsou tu zprávy. Hnutí premiéra Andreje Babiše ovládne 6 krajských měst. Nicméně nebude to v Praze. V hlavním městě skončilo ANO s obrovskou ztrátou na vítěze až čtvrté. Babiš označil komunální volby v Praze za totální propadák. Ve shrnutí na sociálních sítích uvedl, že se hnutí musí zamyslet. Praha nedopadla dobře ani pro motoristy a nepotěšila ani opoziční ODS. Ode dneška bude omezený provoz vlaků mezi Pražskou Uhříněvsí a Říčany. Některé spoje budou zkrácené a cestující musí počítat taky s možným zpožděním. Co je důvodem, ví mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
12: Aktuální úprava jízdního řádu souvisí s výstavbou pražského silničního okruhu v oblasti Říčan, při níž bylo nutné vlakový provoz přesměrovat na dočasnou přeložku tratě.
11: Já doplním, že omezení potrvá do 3. listopadu. Podvodníci mají další fintu. Na sociálních sítích sledují stížnosti lidí na letecké společnosti a vydávají se za zákaznickou podporu aerolinek. Nabízejí pomoc třeba se zpožděním letem nebo odškodněním. Jenže následně se snaží získat osobní údaje a informace o platebních kartách. Velkou Pardubickou i letos ovládli Irové. Vítězem 136. ročníku je desetiletý valach Final Orders s žokejem Michaelem Donahuem, který obhájil loňský titul. Slavnou Steeple Chase teď běželo jen 10 koní. Všichni úspěšně zdolali nejtěžší překážku dostihu, obávaný taxisův příkop. Pak ale přišlo několik pádů a do cíle doběhlo 6 koní. Žádná vážná nehoda se naštěstí nestala. Tolik zprávy a pokračuje Jirka.
0: Já řeknu, Eliška sledovala tu Pardubickou, ani nedýchala.
2: No napínavý to bylo.
0: Napínavé, taky jsem to viděl. No ten pád byl jeden nešťastný. Tam byl vpředu jeden kůň.
2: Ano, tam měl velký náskok.
0: A najednou bum. Najednou bum, je to tak. Tak za minutu 16. hodina.
1: Jirka Frélich
3: na rádiu Blaník.
0: A teď potěšíme nejenom naši Elišku Votrubovou, ale doufám, že všechny dámy písničkou Hvězdičko blízkavá, ta je pro vás. No a za chvíli taky si senzační a holky. Líbí se, Eliško, písnička?
2: Tak samozřejmě.
0: No, je to hezky česky, ano. Nejenom pro tebe.

0: Taky a písnička asi senzační jste vy, že posloucháte Rádio Blaník. A tento týden odpoledne jsme si povídali s Mirkem Táborským, který se vydával za doslova vzkříšenými stavbami. No a v pátek došlo taky na Vlašimskou Loretu. Tak možná to někomu uniklo, to nevadí. Tento díl pro vás máme i teď.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem.
1: A Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Mám pro vás ještě jednu zachráněnou stavbu. Je to Vlašimská Loreta na spáleném vrchu nad Vlašimí. Lorety vznikaly po celé Evropě především v 17. a v 18. století. V interiéru vypadají všechny stejně, nebo alespoň velice podobně. Jsou totiž kopií svaté chýše, ve které žila v Nazaretu Panna Maria a kterou, podle tradice, andělé přenesli nejprve do Chorvatska a po 3 letech do Loreta v Itálii. Tam později přicházeli k chýši mnozí zbožní poutníci, včetně šlechticů, kteří po návratu do vlasti začali stavět její napodobeniny. Především v době baroka se staly Lorety oblíbenými poutními místy. Z těch českých jmenujme kromě nejznámější pražské, například Lorety v Rumburku, České Lípě či Kosmonosích. Loreta u Vlašimi byla postavena v letech 1703 až 1706. Stavbu provedl panský stavitel Jan Jiří Erhard pro Františka Antonína hraběte z Weissenwolfu. Stojí na vyvýšené terase, její fasádu oživují kanelované pilastry, což jsou napodobeniny antických sloupů s jónskými hlavicemi, které jakoby podpíraly Římsu a Atiku. Ze stavby vystupuje nízká věž se stlačenou bání, na níž je korouhvička v podobě Madony Loretánské. Tato věž je u loretánských kaplí spíše výjimkou než pravidlem. Vlašimská Loreta je unikátní i svým akustickým jevem zvaným andělská hudba. Pokud stojíte v interiéru čelem k oltáři, můžete na levé stěně nahoře nad hlavami figur na fresce vidět 5 malých otvorů. Za nimi se skrývá malý kůr, do něhož se vejde asi 6 zpěváků a hudebníků. V Loretě je jejich produkce slyšet jakoby z velké dálky, z hůry, proto tedy andělská hudba. Když po sametové revoluci převzalo Loretu ve zdevastovaném stavu město Vlašim, pustilo se do rekonstrukce, která trvala více než 15 let a dnes je Loreta velmi milým překvapením. Mějte se krásně, poslouchejte Blaník a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
0: A teď už na Blaníku velký hit skupiny Smokey. Za 3 minuty bude 4:45. No a pak si dáme taky Lucku Vondráčkovou, Radima Flendra a písničku Stanice svět. Tak si užívejte Blaník a užívejte si neděli.

0: Víme i mimozemšťany, každopádně na magistrát neusedne ani jeden z nich. Krištof a Život je krásný za chvíli. A Marta Kubišová, Ringo Ding, protože na Blaníku si hrajeme dál hezky česky.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.
3: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. MatraceHaken.cz. Spěte jako miminko.
4: Lásko, jaký bys chtěla auto?
5: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
4: Ale já myslel, jakou barvu?
5: Barvu? Já tak to nevím.
4: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
6: Bajk a Jack mají v Liberci nový domov. Navštivte nový autosalon autoservisu KBC ve Vratislavicích nad Nisou.
7: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
8: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emie Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
9: Dusno pohádce. Pocit, že na vás všechno padá. Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Nisa a černé myšlenky vyměňte za svěží barvy nové sezóny. Nisa Liberec. Na dotek radosti.
10: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
11: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
10: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
11: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
10: Zahradagalas.cz.
12: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
13: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
14: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
13: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
15: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
16: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
15: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
17: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
18: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
19: Nemáme ani moře, ani velehory.
3: Místo toho však máme něco, co nám závidí celý svět.
13: Zlaté české ručičky.
2: Poslechněte si výjimečné příběhy výjimečných lidí.
3: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
13: Zlaté české ručičky u nás na Blaní.
7: České rádio.

Radio. If this world is wearing

0: Skupina Kryštof a písnička Život je krásný. Musím říci, že už je 11. říjen a za námi už je hlavní sezóna dovolených, ale také svatební sezóna. No a představte si, že i letos se konaly svatby také v jaderné elektrárně Temelín. Podrobnosti připravil mluvčí tamní elektrárny Marek Sviták.
1: Letos to byla 6. svatba, celkově pak šlo o 154. svatební obřad od roku 2006. Nás to moc těší, že zájem o svatby u Temelína každoročně je. Svatební páry zde oceňují určitou časovou volnost a pak i atmosféru, kterou zámecký park s více než stoletými stromy vytváří.
0: No a teď si řekněte, až se budete brát, zlatíčko, kde se chceš vzít? Chceš se vzít v kostele, na radnici, na zámku, ne v Temelíně. No uvidíte, jak dopadnete, ale myslím si, že je to zajímavý nápad a taková svatba v Temelíně, no to je prostě originální. Tak novomanželům z Temelína, kterých letos tedy bylo 6, přejeme hlavně hodně štěstí, no a my už si hrajeme zase hezky česky, tady jsou Vanastovy věci, já přeji krásnou neděli, užijte si ji, za chvíli už kolega Vlasta Suk. Jau.

0: Radek Tomášek a písnička Boxer. Tady je Blaník, Vlasta jsou ku mikrofonu, všem přeju krásnou neděli. Za chvíli další čerstvé zprávy, počasí a doprava. No a z písniček třeba Hana Zagorová. A taky Karel Gott nám zaspívá. A nebude chybět Marie Rotrová. Tak pokračujeme, hrajeme hezky česky a za 8 minut už bude 17 hodin.
1: Radio Blaník. Radio Blaník, počasí. Radio
2: Blaník. Příjemné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Severní Čechy čeká zítra většinou polojasno až oblačno. Ojediněle se mohou objevit slabé přehánky. Nejvyšší odpolední teploty se budou zítra pohybovat v rozmezí od 11 do 14 stupňů Celsia. Na horách to bude teplota okolo 6 stupňů. O počasí všechno, na řadě už je doprava.
3: Jsme Blaník.
4: Pohodové rádio do každého počasí. Blaník za volantem.
2: Ústí nad Labem ve výstupní ulici u křižovatky s Neštěmiskou havarovala dvě osobní auta, dejte tam pozor. Na trase z Litoměřic na most před odbočkou na Třebídlice bouralo osobní auto, počítejte tam s omezením provozu a projíždějte opatrně. Na Děčínsku v Dolní Poustevně v Karlínské ulici počítejte s omezením, důvodem jsou práce na silnici. A v Chomutově v Písečné ulici také probíhají stavební práce, dejte tam také pozor. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro severní Čechy. Přejeme vám šťastnou cestu.
5: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
6: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute Léto nám poví Lenka.
7: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute Léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
6: Blue! First Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
9: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
10: Komunální volby v regionálním deníku. Jací lidé povedou naše obce? Kdo budou starostové v okresních městech ve vašem kraji? To nejdůležitější z voleb ve vašem kraji? Rozhovory, analýzy, komentáře. Komunální volby 2026 již zítra v regionálním deníku ve speciálním vydání.
11: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
12: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
13: Zprávy Rádia Blaník.
14: Stručně, jasně, přehledně.
15: Podzimní volby vyjdou na víc než miliardu. Krkonoše zasypává bílá nadílka. Mezi Ukrajinou a Ruskem platí energetické příměří.
16: Blaník.
15: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Páteční a sobotní volby vyjdou stát na víc než 1 miliardu korun. Na komunálky je vyčleněno 951 a na senátní volby 112 milionů korun. Nejvíc peněz jde na odměny pro členy volebních komisí. Vytištěno pak bylo 13 milionů sad lístků. Pro představu, rozložené lístky by pokryly více než 900 fotbalových hřišť. Do Česka dál proudí chladný vzduch. Ten sebou přináší i sněhové vločky. Bílá nadílka zasypává naše nejvyšší hory. Na hřebenech Krkonoš by podle meteorologů mohly napadnout až 2 cm sněhu. Na Sněžce se navíc teploty drží pod nulou, takže by se vločky mohly nějakou chvíli udržet. V pondělí by se sněžení mohlo objevit i v nejvyšších partiích jeseníků nebo beskyd. Krajská galerie Lázně v Liberci dokončila modernizaci osvětlení. Renovace, kvůli které byla galerie od poloviny července zavřená, vyšla na 26 milionů korun. Kde proběhlo nejvíc práce, ví mluvčí galerie Kateřina Trunečková.
3: Největší částí celého toho projektu byl zásah do skleněné podlahy v bazénové hale, protože se tam vytvořila taková clona. A my, když tu clonu zatáhneme, tak oddělíme na svícení té bazénové haly od spodní místnosti, tedy pod bazénu. Takže můžeme vytvořit temnější atmosféru v té spodní místnosti, což některé ty výstavy vyžadují.
15: Galerie se návštěvníkům znovu otevře v pátek 16. října. Ve válce mezi Ukrajinou a Ruskem začíná s okamžitou platností platit energetické příměří. Na své sociální síti o tom informoval americký prezident Donald Trump. Podle šéfa Bílého domu s tím obě strany souhlasí. Tolik zprávy a teď už se na vás těší Vlasta.
0: Ano, je to tak, jsem s vámi. Dobré odpoledne, za 2 minuty bude 5.
4: Vlasta Suk
14: na rádiu Blaník.
0: No, ještě tu pro vás mám 2 lístky na vzpomínkový koncert na Miroslava Žbirku. Stačí vychytat výherní písničku, jmenuje se Nechodí, tak číhejte, jakmile zazní, volejte studio 800 109 109. Vyhrává třetí na drátě, tak hodně štěstí. Teď Eva Farna a mám

0: Miroslav Žbírka, písnička Nechodí.
1: Víkend s Miroslavem Žbírkou na rádiu Blaník.
0: Výherní právě teď za námi na telefonu posluchačka Naďa z Jílového u Prahy, kousek od Jílového z Kamenného u Jezdce. Já vás zdravím, Naděnko, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, vám se to povedlo. No a já mám obrovskou radost z toho, že jste vyhrála právě vy, protože vy jste říkala, že jste si dokonce ty lístky chtěla koupit.
2: No, teď jsem se chtěla dívat na počítač, říkám poslední možnost, tak se hned podívám na počítač, jestli ještě jsou, a nebo kolik stojí a tak. A ono to vyšlo, no to jsem hrozně ráda.
0: No tak,
2: to je bezvadný.
0: To je perfektní, tak já vám moc gratuluju, no. Pěkně si to užijte. Ostatně víkend jste si taky užila na 100%, jak jste mě prozradila?
2: Ano, to jo. Fakt jsme tady měli celou rodinu, takže super.
0: No a hezká tečka za tím víkendem. Ano. Vstupenky ano. Na vzpomínkový koncert Miroslava Žbírky.
2: No a já jsem ráda, my ho máme hrozně rádi s manželem.
0: Jakou písničku třeba nejvíce? Nějaká srdcovka pro vás, nebo všechny?
2: Ne, úplně všechny. Mně se líbí úplně všechny snad od nich.
0: No jo, tak to je nejlepší varianta, když máte interpreta a písničky se vám líbí všechny. Tak jo, tak ještě jednou, užijte si to, krásný zbytek neděle vám přeji a třeba zase někdy naslyšenou.
2: Děkuju moc, díky a nashledanou.
1: Víkend s Miroslavem Žbírkou na rádiu Blaník.
0: No a my jedeme dál hezky česky, Karel Gott nám zpívá Pokaždé. Za chvíli taky Tomáš Klus, Vesmíru a Vlasta Soko vám přeje krásnou a pohodovou neděli, ať už ji trávíte kdekoliv, s kýmkoliv a při čemkoliv. 10 minut po 17. právě teď.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
2: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin,

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Krásná písnička Vesmíru od Tomáše Kluse na Blaníku. Když se řekne Tomáš Klus, většina z nás si vybaví kytaru a písničky. Jenže věděli jste, že měl našlápnuto úplně jiným směrem. Věnoval se modernímu pětiboji a v roce 2002 dokonce získal zlato na mistrovství Evropy v soutěži družstev. Pak ale přišel pád z koně, zlomené zápěstí a nucená pauza od sportu. Právě během rekonvalescence se začal víc přibližovat umění a hudbě. No a tak se z mladého sportovce postupně stal úspěšný písničkář. Někdy zkrátka život změní směr, když to čekáme nejméně. A v tomto případě si myslím, že to bylo dobře, protože jeho písničky se nám líbí. No a za chvíli třeba hezky česky Marie Rotrová a doma za 8 minut bude 17:30. Pěknou neděli.
2: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku, investice i životní zabezpečení. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše investice a životní jistoty. Špárkase, když jde o peníze.
3: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
5: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
6: No, říkala, že nic nechce.
5: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
6: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
7: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
6: Romantickou večeři.
7: Pobyt pro dva.
6: House running.
7: Jízdu v supersportu.
6: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
7: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
6: Nejlepší zážitky hledejte na
8: firma na zážitky.cz.
9: Jsem horská gorila z Ugandy.
10: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
9: Jsem horská gorila z Ugandy.
10: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
11: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

0: na pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Včera slavil 73. narozeniny a teď nám doznívá na Blaníku. To byl skotský zpěvák Mitchie Ure, If I Was. Za chvíli bude 6:15, před námi další hezké české třeba. Tak jsme ní. Dáme si buráky. Ještě před nimi Hana Zagorová, Nešlap nelámej. No a ještě před nimi kolegyně Iva Lecká.
1: Rádio Blaník uvádí
2: Dobré rady do zahrady.
3: Krásný dobrý den, znáte dřín obecný? Možná jste kolem něj někdy prošli, aniž byste mu věnovali pozornost, a přitom je to keř, který má co nabídnout po celý rok. Brzy na jaře, kdy je zahrada ještě téměř bez barev, rozkvétá drobnými žlutými květy. A koncem léta a na podzim se obsype červenými plody, kterým se říká dřínky. Právě ty jsou důvodem, proč by si tenhle trochu zapomenutý keř zasloužil místo na zahradě. Dřín je poměrně nenáročný, dobře snáší mráz a poradí si i se suší půdou. Nejlépe se mu daří na sluníčku, případně v polostínu. Počítejte ale s tím, že může dorůst do několika metrů, takže potřebuje dostatek prostoru. Na rozdíl od některých ovocných dřevin nevyžaduje pravidelný intenzivní řez. Stačí odstranit suché, poškozené nebo nevhodně rostoucí větve. Dřínky jsou podlouhlé, sytě červené a chutí připomínají něco mezi vyšní a brusinkou. Jsou nakyslé, aromatické a dají se zpracovat na džem, na sirup, kompot nebo na šťávu. Sklízejí se podle odrůdy od konce léta do podzimu, když jsou vybarvené a dostatečně zralé. A jak si dřín stojí ve srovnání s dobře známým šípkovým keřem? Oba nabízí jedlé plody a oba jsou poměrně odolné. Šípek je skvělý především na čaj, sirup nebo marmeládu a jeho trnité větve navíc můžou vytvořit přirozenou ochrannou bariéru. Dřín má zase výhodu v tom, že kvete velmi brzy na jaře, když poskytuje potravu prvním opylovačům. A jeho plody můžete využít podobně jako jiné ovocné druhy. Chuťově jsou dřínky výrazně nakyslé, zatímco šípky mají typickou ovocnou chuť, kterou známe třeba ze šípkového čaje. Pokud chcete dřín vysadit hlavně kvůli úrodě, vybírejte kvalitní ovocnou odrůdu a ověřte si její nároky na opylení. A s výsadbou neotálejte. Podzim je pro vysazování keřů vhodným obdobím, pokud půda není zamrzlá ani přemokřená. Mějte se krásně a naslyšenou.
2: Dobré rady do zahrady.
1: Na rádiu Blaník.
2: Ani rychlé šípy,
1: ani osamělá srdce.
2: V našem klubu mají své místo ti nejlepší z nejlepších.
1: Posluchači Blaníku.
2: Přidejte se k nám i vy na webu radioblaník.cz.
1: A buďte jedním nebo jednou z nás.
2: Každý den tu pro vás máme něco nového, co jinde nenajdete.
1: Klub posluchačů Rádia Blaník.

0: Fauna Blondes a krásná písnička WhatsApp. Tady na Blaníku. Přiblížila se 18. čerstvé zprávy, počasí, doprava, tak to nás čeká nejdřív a pak z písniček třeba Miraj. Pokud taky chcete tančit, můžete nejenom s Mirajem, ale i s Helenou Vondráčkovou, přejdi Jordán. A těšte se na radečky s Eli, i tak to za to stojí. Blaník stojí za to poslouchat 100%, protože hraje hezky česky a za 8 minut už bude 18 hodin.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Pěkný podvečer vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek v severních Čechách většinou polojasno až oblačno. Ojedinělé se mohou objevit i slabé přehánky. Nejvyšší odpolední teploty by zítra měly došplhat mezi 11 až 14 stupňů. Na horách to bude okolo 6 stupňů Celsia. Tolik počasí, za chvíli už je tu doprava.
1: Rádio Blaník.
3: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí.
1: Blaník za volantem.
2: Na Teplicku v Bílině v Aléské ulici havarovala dvě osobní auta, dejte tam pozor. V Ústí nad Labem ve Výstupní ulici u křižovatky s Neštěmickou se srazila také dvě osobní auta, projížděte tam opatrně. Na trase z Litoměřic na most před odbočkou na Třebívlice havarovalo osobní auto, počítejte tam s omezením provozu. A na Děčínsku v Dolní Poustevně v Karlínské ulici počítejte s omezením, důvodem jsou práce na silnici. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro severní Čechy. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už zprávy.
4: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
5: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute Léto nám poví Lenka.
6: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute Léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
5: Blue! First Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
8: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
9: No, říkala, že nic nechce.
8: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
9: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
10: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
9: Romantickou večeři.
10: Pobyt pro dva.
9: House running.
10: Jízdu v supersportu.
9: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
10: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
9: Nejlepší zážitky hledejte na
11: firmanazážitky.cz.
12: Knihovna Maitreya.
13: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
12: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
14: Nyní i jako audiokniha.
15: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
16: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
17: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
18: Tak dobře poslouchejte.
17: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
19: House Running.
18: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
17: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
18: Budete viset 101 metrů nad zemí.
17: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
20: Maminko!
18: Prostě pořádnej adrenalin.
17: Tenhle zážitek najdete pouze na...
11: Firma na zážitky.
18: CZ.
21: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
22: Zprávy Rádia Blaník.
23: Stručně, jasně, přehledně.
24: Po volbách se rozběhla jednání různých koalic. Kolegové vzpomínají na herce Štěpničku. Syňaková si na další deblový titul musí počkat. Pěkný podvečer přeje Eliška Votrubová. V Havířově na Karvinsku je po volbách hotovo. V druhém největším moravskoslezském městě bude vládnout koalice ANO společně pro Havířov a hnutí pro Havířov. Koalici už pak domluvili třeba i ve Frýdku Místku. Na dalších místech pak jednání zatím stále pokračují. Třeba dohodu o koalici v hlavním městě chce mít pražský lídr STANu Hlaváček hotovou v listopadu. Jiří Štěpnička, který dnes zemřel, byl podle kolegů mimořádně všestranným hercem. Stvárnil nespočet divadelních, filmových a televizních rolí. Prezident herecké asociace Ondřej Kepka na něj bude vždy vzpomínat jako nahlas Harrisona Forda.
25: Pro mě je to český Harrison Ford, především zpropagoval to Harrisona Forda. To je jedna z největších ikon dabingu, si myslím vůbec, protože tak srostl s touhle postavou.
24: Jiřímu Štěpničkovi bylo 79 let. Chladnější dny přicházejí a my začínáme znovu topit v kamnech, krbech a kotlích. Je tak nejvyšší čas nechat si komín zkontrolovat. Kontrola totiž není to samé, co revize. Rozdíl vysvětlí mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
26: Pravidelná kontrola spalinové cesty se zpravidla provádí jednou ročně a kominík při ní ověřuje její technický stav a bezpečnost. O kontrole byste měli dostat písemnou zprávu, kterou je dobré uschovat třeba kvůli pojišťovně. Revize je potřeba například u nového komína, po stavební úpravě, při změně druhu paliva a nebo po komínovém požáru.
24: Pravidelně čistit komín se vyplatí. Když se zanedbá jeho údržba, mohou se v něm hromadit saze a hrozí vznik požáru. Tenistka Kateřina Siňaková na 40. deblový titul v kariéře nedosáhla. S čínskou parťačkou Chang Shuai nestačili ve finále turnaje v Pekingu na kanadsko-brazilský pár. Turnajové dvojky vyhrály za hodinu 1-6 a 2-6. Ze zpráv je to všechno, teď je tu Vlasta.
0: A s přáním krásné neděle.
1: Vlasta Suk
3: na rádiu Blaník.
0: Už za chvíli se dozvíte, kdyby se měla otevřít další část obchvatu Opavy, taky vám prozradíme, kdy začne stavba té poslední části. No a k tomu samozřejmě hezké české. Tohle je Patreánů, ještě sami smějí.
3: Rádio Blaník.

0: Dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Pak jsme si zatančili se skupinou Miraj na rádiu Blaník 18 hodin k tomu 11 minut. No a v tuto chvíli zavítáme do Opavy. Další část jejího obchvatu se řidičům motovře, pozor, 23. listopadu. A jak to vypadá s tou poslední částí stavby, nám poví mluvčí ŘSD Miroslav Mazal.
2: Poslední část opavského obchvatu chceme začít stavit příští rok. Aktuálně probíhají skrivky ornice v rámci přípravy stavby. Kompletní okruh Opavy by měl být hotový kolem roku 2030.
1: Ještě je potřeba doplnit, že už se staví i druhá část obchvatu Otic, která má být hotová v únoru 2028. Tak snad to všechno klapne a brzy bude hotovo. Držíme palce, teď už pojďme zase hrát ABBA, anebo Lucie, za okamžik Amerika.

0: tohle je Eros Ramazzotti, na Blaníku za 6 minut bude 6:30, dál hezky česky třeba Helena Vondráčková. Tohle je hudební klasika, která měla mnohem bouřivější osud, než by se mohlo zdát. Helena Vondráčková naspívala Přejdi Jordán v roce 1968, jenže písnička se tehdejší moci příliš nezamlouvala. Komunističtí cenzoři v ní totiž viděli výzvu k emigraci a taky po nástupu normalizace zakázali hrát. Textař Zdeněk Borovec přitom pracoval s biblickým motivem řeky jako symbolu naděje a nového začátku. A tak se z obyčejné písničky stal taky příběh o tom, jakou sílu mohou mít slova. A právě to je na tomto fascinující. Písnička, která na první poslech může působit jako výzva k naději, tehdejší mocní v ní viděli politické poselství. Proto ten zákaz. Tak za chvíli Helena Vondráčková pro vás.
1: Dobré ráno, Radio Blaník. Po víkendu se zítra ráno zase sejdeme v dobrém ránu u nás na Blaníku. Co nás čeká?
2: Proplatíme další účtenku, společně projdeme tajemným rokem.
1: Popovídáme si s Mirkem Táborským.
2: No a společně taky zpomalíme.
1: Proč? Tak to se dozvíte právě zítra ráno. Těšíme se na vás. Petr Slíva
2: a Adéla Malá.

0: Baník
1: Pohodové ráno.
0: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu. Garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
2: Auto Koutek.
3: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
2: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
3: Výhodné financování.
2: Pro nové i ojeté vozy.
3: Ale jen u Autokoutek.
2: Dobrá adresa pro váš vůz.
3: www.autokoutek.cz.
2: Již 30 let.
4: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
5: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
4: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

0: opět a Hradeček, skupina, která si střihla duet se zpěvačkou Eli, i tak to za to stojí na Vlaníku. A co rozhodně stojí za to, za vaši pozornost, abyste se přihlásili do naší hry, poslouchali Dobré ráno s Petrem Slíhou a s Adélou Malat a možná, že se vám vrátí penízky, které jste už jednou utratili.
1: Petr platí vaše účty.
2: Každé všední ráno na rádiu Blaník.
0: No jo, je to úplně jednoduché. Možná jste teď přes víkend udělali velký nákup. Za 2000, za 3. Nebo jste si koupili nějakou, investovali jste peníze, koupili jste si třeba něco na zimu, hrablo, nebo traktůrek, radlici, cokoliv, co mě napadá, nebo třeba už jste koupili lyže na sezonu. No ať je to, co je to, tak se pochlubte, napište nám SMS-ku, stačí jedna jediná textovka, jste ve hře. Napište tedy vaše jméno, kde bydlíte a co byste chtěli proplatit a za kolik. A odesílejte na 603 118 118. Jakmile se přihlásíte, pak už poslouchejte pozorně každé všední dobré ráno, vždy krátce po 7 hodině, kdy kolega Petr Slíva proplácí, tak hodně štěstí.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na rádiu Blaní.
0: Teď už další hezká česká od Krištofa. A za chvíli třeba No Name, ty a tvoja sestra. Dobrý večer.

0: Zpěvačka Adele nás potěšila krátce před 19. hodinou. A Vlasta Tuku vás všechny zdraví, přeju pěkný nedělní večer a za okamžik odstartují vaše oblíbené písničky na vaše písemná přání. Mezi nimi Pokáč a Mám doma kočku.
1: Mám doma kočku, mám ji rád, je to skvělý kamarád.
0: A taky zaspívá Karol Duchoň, Mám tě rád. A vybíráte kapelu Kex, jak děkuje se andělům. Tak poslouchejte dál, hrajeme hezky česky a za 2 minuty bude 19 hodin.
2: Rádio Blaník, počasí.
0: Zítra většinou polojasno až oblačno, přeháníky pouze vzácně, zejména na horách, po ránu a večer také jasná obloha. Teploty od 10 do 15, v 1000 metrech kolem plus 6, v noci a po ránu ale přituhne, naměříme 6 až 2, ojedinělé půjde teplota k nule.
3: Rádio Blaník.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Knihovna Maitreya.
6: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
5: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
7: Nyní i jako audiokniha.
2: Vlasta Suk
3: na rádiu Blaník.
0: Ano, jsem s vámi, dobrý večer. Necelá minuta nás dělí od 19 hodin. Dneska je neděle, 11. října, kdy svůj svátek slaví Andrej, taky Andreas. Tak blahopřejeme a posíláme 2hodinovku plnou písniček na přání. Na rozjezd pro vás všechny Leona Machálková a Galaxie přání.
2: Písničky na přání.
3: Na rádiu Blaník.

Galaxie přání a Leona Machalková. My jsme Blaník, který plní přání. A teď Michal David zaspívá písničku Pár přátel, stačí mít. Koho potěšíme tentokrát? No a řekneme si samozřejmě. Ještě předtím ale připomenu, jak si o písničku na přání můžete napsat i vy. Je to úplně jednoduché, kdokoliv z vás může objednávat. Ale pozor, v předstihu ideálně 3 pracovní dny předem přes naše internetové stránky, kde stačí vyhledat v kontaktech formulář písniček na přání, pěkně vyplnit, objednat, nastavit si den, který chcete, jakou písničku, jakou hodinu a o vše ostatní se postaráme. To vše na adrese radioblaník.cz. Tak na dnešek už ale je vyprodáno, máme tu první požadavek a s ní, jak jsem říkal, Michal David. Prosím o zahrání písničky pro manželé Košnářovi, Lucince, přejeme všechno nejlepší k narozeninám a Milošovi, ať mu to zítra dobře dopadne. Budeme držet palce, máme vás rádi, za všechny podepsán Pavel. Tak písnička je tady.

0: Michal David a hezká česká na vaše psání. Pár přátel stačí mít. A teď Pokáč. Milé Rádio Blaník, prosím o zahrání písničky pro našeho vnuka Ondru Lébla z Ústí k jeho dnešním 8. narozeninám. Ondráčku, přejeme ti nádherné narozeniny, super dárky a ve škole samé úspěchy a jedničky s hvězdičkou. Zůstaň pořád náš usmívavý šikula. Hodně zdraví a štěstí ti ze srdce přejí babička Koláčková a děda Jirka z Kňovic. Tak Ondráčka, taky zdravíme samozřejmě a písničku posíláme. Ondráčku, všechno nejlepší.
1: Drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen počku.

Mám nejspíš kočku s erorem. Prvních pár dnů soužití, vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dům. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se

0: Mám nejspíš kočku s Erorem.
1: Tak tohle je pokáč. Ještě si zamňoukáme nakonec a teď už na vaše přání Petr Rezek. Milý Blaníšku, chtěl bych touto písní z celého srdce popřát ke dnešním narozeninám mému příteli Míšovi Podpinkovi z Liberce. Milý Míšo, ze srdce ti přeji všechno nej, hlavně to, hlavně zdravíčko. Hodně dobrých lidí ve tvé blízkosti a více úsměvů na tvé tváři. To ti přeje tvůj přítel Arny, tato píseň vyjadřuje vše upřímně. Moc děkuji a krásný den.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí.

Za námi Petr Rezek s krásnou písní Přátelství, kterou jste objednali, a stejně tak objednáváte Justina Biebera. Písnička Sorry nás čeká. 12. října oslaví své 14. narozeniny naše neteř, dcera a vnučka Martinka Ružičková z Krupky. Martinko, přejeme ti hodně štěstí, zdraví a lásky. To ti přeje strýce, Luky, tetička Maruška a celá naše rodinka.

0: Justin Bieber, písnička Sorry na rádiu Blaník a před námi další hezká česká. Tentokrát od kapely Kex. Zahrajte prosím k narozeninám mojí skvělé manželce Adélce s přáním pevného zdraví, pozitivních myšlenek, spokojenosti a úspěchů v práci přejí Libor a Ráďa.
1: Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: Za námi skupina Kex, jak děkuje se andělům. Ještě 6 minut a bude 7:30. Za okamžik slíbený Karol Duchoň a Mám tě rád a taky třeba Nedvědi. Máme jen sebe.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku a správné rozhodnutí ve všech životních situacích. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše finance. Špárkase, když jde o peníze.
5: Autokoutek.
6: Na jediné adrese. Nejvíce značkových autosalonů v regionu.
5: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
6: Výhodné financování.
5: Pro nové i ojeté vozy.
6: Ale jen u Autokoutek.
5: Dobrá adresa pro váš vůz.
6: www.autokoutek.cz.
5: Již 30 let.
7: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
8: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil

úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

0: na pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz. Radioblaník.cz. Na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: A pokračujeme, před námi Karol Duchoň. Ahoj, prosím o zahrání písničky pro mého syna Rudolfa Koldu a jeho super kamaráda Dana Škodu. Že už spolu nejste, třeba zase budete za nějaký čas. Rudánku, máme tě moc rádi a myslíme na tebe, zítra budeš mít velký den, narozeninový. Tak všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a lásky. Posílá maminka, taky táta a sestry Sofinka a Kačka. Milujeme tě.

No jo, tohle je nádhera. Často si o ní píšete a to je dobře, protože je krásná. Karol Duchoň a Mám tě rád. My vás taky máme rádi, proto hrajeme na psání každý večer od 19 hodin. A jinak je tomu i dnes. Tak pojďme splnit další požadavek. Před námi nedvědi a máme jen sebe. Milá Janičko, dnes slavíš své 60. narozeniny, které jsou jen číslo, protože děláš vše jak za mladá. Děkujeme ti za vše, co jsi pro nás udělala. Přejeme hodně zdraví, štěstí a pohodu. To ti přejí Jirka, Míša, Dominikové, Charlie, Luky a taky tvůj Míra.

Maiden's Band a Eldorado, Rádio Blaník, jedeme dál na vaše přání, teď Hradišťan a taky skupina Jelen, písnička Miluju tě. Chtěli bychom nechat zahrát švagrovi a strejdovi Jirkovi do Kostelce nad Černými lesy k jeho krásným kulatým narozeninám. Přejeme ti hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, radosti a pohody. Ať máš kolem sebe stále své blízké, kteří tě mají rádi a každý den důvod k úsměvu. Všechno nejlepší ti přeje švagr Pepik s rodinou.

Reggae Power Made in Italy. Ve 3:15 a 2 minuty k tomu posloucháte Radio Blaník. A před námi vyznání Bobra a Motýla. Slávku, ty jsi má láska, ty jsi můj miláček, kterého budu milovat pořád a s tebou jsem ta nejšťastnější na celém světě. Jsi můj báječný a skvělý chlap a jen můj, miluji tě, tvá opička.

0: Za námi R.E.M. a před námi hezky český Jaroslav Uhlíř. Milé Rádio Blaník, prosím o zahrání písničky synovi Danielovi, který tuhle píseň vždy hrál doma na kytaru a dcerka zpívala. Posílám tuhle rodinnou písničku, krásnou písničku pro radost. Mamka. A jaká to je? Tahle. Severní vítr je krutý a Jaroslav Uhlíř, pěkný večer.
1: Tu zvěravou patou mám horečku zlatou. Jsem chudý, jsem sláb, nemocen.

0: Jaroslav Uhlíř a Severní vítr. Tak první část písniček napsání za námi, před námi ta další. Michal David, Valčík pro mámu, už za chvíli.
1: Já vyprávím, ty posloucháš, asi jsem únavnej.
0: A taky zaspívá Jaromír Nohavica písničku Dokud se zpívá.
2: Tak dokud se zpívá, ještě se ne.
0: A kolem tři čtvrtě si dáme i Duo Červánek Pampelišky.
3: Zdědil mohul a to...
0: Neboli Děvče z Montány. Těšte se, hrajeme na psání a hezky česky.
3: Půjde tam, kde pampelišky zlaté jsou.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník.
0: A zítra většinou polojasno až oblačno, přehání je pouze vzácně, a když, tak zejména na horách, po ránu a večer i jasná obloha. Teploty přes den 10 až 15 a v tisíci metrech kolem plus 6. Noční minima nejčastěji od 6 do 2 stupňů, ojediněle ale klesnou k nule.
4: Vlasta Suk
5: na rádiu Blaník.
0: Minuta a bude 20 hodin, pokračujeme na vaše přání. Za chvíli slíbený Michal David a Valčík pro mámu. A teď MC Erika Barbara pro vás všechny. Aněl.
4: Písničky na přání.
5: Na rádiu Blaník.

0: vzpomínka na tuhle dvojici MC Erika Barbara Aniel na Vlaníku 4,5 minuty po 20. hodině. A pojďme opět hrát podle vás.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Vlaník.
0: Teď tu bude Valčík pro mámu. Milovaná maminko a babičko, naše Magdinko, přejeme krásné, kulaté 65. narozeniny. Hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti ti za srdce přejí všichni, co tě mají rádi. Dcery Lenka s vnoučaty Karolínkou a Krištůvkem a Michala s vnukem Lukáškem. Všichni posíláme moc pusinek.

0: Tak tohle je Nick Kamer na Promise Myself. A před námi na vaše přání hezky český Jarek Nohavica, Dokud se zpívá. Písnička poletí pro Dana Matejka do Olomouce. Kámo, drž se, užij si písničku Hlavu vzhůru a hlavně věz, že na tebe čekáme. Petr.
1: Radio Blaník.
2: Hrajeme vám hezky česky.
1: Radio
2: Blaník.

0: Shawn Mendes, Kamala Cabello a Señorita. Rádio Blaník je s vámi, písničky na přání pokračují. Teď tu máme požadavek, abychom zahráli písničku Lucky a bude to k narozeninám pro našeho pejska jménem Lucky, k jeho dnešním 6. narozeninám. Milý Lucky, ať jsi stále šťastný a veselý jako dosud, moc tě milujeme a neumíme si život bez tebe představit. Jsi náš nejlepší pejsek a naše veliká láska. Buď s námi ještě spoustu let. S láskou, celá tvoje rodina.
1: Horký čaj a k tomu pohled na barevné koruny stromů.
2: Pohodový podzim s Blaníkem.

0: Bernie Paul, písnička Lucky. Za chvíli třeba Eláni a na vaše přání, bratři nedvědi, z písní všechno nejlepší.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblaník.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.

Eláni a kočka krátce před půl devátou. A před námi bratři medvědi má všechno nejlepší. Máme tady požadavek, abychom zahráli k narozeninám pro moji maminku Karin Gottlicherovou z Karviné od syna Dominika. Milovaná maminko, přeji ti všechno nejlepší k tvým dnešním 52. narozeninám. Hodně štěstíčka, zdravíčka, ať si plná sil a plná elánu, stále mladá, veselá, šťastná, ale ze všeho nejvíce zdravá, mami. Miluji tě a posílám ti velkou pusu. Ještě jednou všechno nejlepší, mamčo, to ti přeje tvůj milovaný syn Dominik.

Za námi ABBA, před námi holky, písnička, která se jmenuje Pro mámu a která je zkrátka na vaše přání. Tak pojďme, komu to bude? Pro tebe, mami, na místo, kde nic nebolí, k tvým narozeninám. 81 je jen číslo, které nám nebylo přáno. Milujeme tě, tvoje holky s manželem a s vnoučaty.

0: single X, písnička Dovolená a jedeme dál. Blaníčku ráda bych nechala zahrát kamarádce Jarce Sedlářové. Je to rok, co nás navždy opustila. Moc na ní vzpomínáme. Její mužský Borek, dcery Jaruška, Petra, Monika, všechna vnoučata, švagrová, prostě celá rodina. Nikdy nezapomeneme.
1: Písničky na přání. Na rádiu Blaník.

Já přeji stále pohodový nedělní večer s Blaníkem a pokračujeme na vaše přání, respektive míříme do finále. Tady je poslední vzkaz pro dnešní večer. Lásko moje, teď je období, kdy oba trpíme, ale brzy vše pomine a opět budeme spolu šťastní. Moc tě miluji a nikdy se tě nevzdám. Buď prosím silná, s láskou jen tvůj Péťa.

0: Tady na Blaníku nás roztančili Boniem, pěkný večer. Po 21. hodině vám zahraju Michala Tučného, taky Davida Dejla, a nebo kapelu Turbo, chtěl jsem mít. Tak to slyšíte, dál vám budu hrát hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Zítra sice chladno, ale polojasno až oblačno, přehání je pouze vzácně, když tak na horách. Po ránu a večer jasná obloha, no a k těm teplotám se dostáváme v maximech 10 až 15 a v tisíce metrech kolem pouhých plus 6. Noční minima 6 až 2, ojediněle klesnou i k nule.
1: Pasta Suk
2: na rádiu Blaník.
0: Teď se vrátíme do krajankovského putování. Taky jsem v tomto týdnu vyrazil na východ Čech, do Královéhradeckého kraje, konkrétně do Černilova, a pozval jsem vás do solné jeskyňky. Pro koho je taková jeskyně určená? Jaké pozitivní účinky má na naše zdraví? A další informace připomenu za chvíli. Teď posílám další hezkou českou od Karla Gota. Jestli tě budu mít rád, tak si ji vychutnejte.

0: Krásný večer přeji, posloucháte Rádio Blaník a za malou chvíli už bude 9:45. Třikrát týdně jsme v terénu v roli blanických krajanků. Zveme na zajímavá, mnohdy i méně známá místa. Jsou to hrady, zámky, zoocentra, dětská centra a tak dále a tak dále. Ale v týdnu jsem vás pozval taky do solné jeskynky v Černilově u Hradce Králové na východě Čech. Pro koho je taková solná jeskynka určená? To mi prozradila její majitelka Lucie Šimková.
1: Jak pro jednotlivce, tak pro skupinky, určitě je vhodná pro rodiny s dětmi. Přirozeně dočerpáte minerály, určitě je vhodná solná jeskyně pravidelným návštěvám pro podporu imunity. Dále určitě doporučuji jeskyni všem, co mají dýchací problémy, ať už se jedná astma nebo doléčení, a určitě bychom našli spoustu dalších příznivých účinků na lidský organismus, ať už je to relax, uvolnění stresu.
0: Ano, nespočet pozitivních účinků na náš organismus má solná jeskynka v Černilově. Navíc tady mají spoustu akcí, můžete tady přespat. No ostatně další podrobnosti, včetně videí, reportáží, fotek ze všech těch míst, která jsme navštívili, najdete na našich internetových stránkách v sekci krajánek na adrese radioblaník.cz. Pozítří zajedu do Moravskoslezského kraje a mimo jiné se zaměřím na jeden hodně zajímavý zámek, který má otevřeno celoročně.
2: Krajánek Rádia Blaník.
3: Krajánek Rádia Blaník.
0: No a jedeme dál, hezky česky. David Dale je před námi, teď zpívá Michal Tučný, pověste ho vejš.

příchcech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Tak tolik tedy John Travolta a Olivia Newton-John. Na Blaníku za chvíli třeba Lucie Bílá, Taylor Swift a nebo kapela Turbo. A taky připomínám, že pro vás máme dvě speciální hodiny denně, kdy vám hrajeme jenom hezky česky. Od pondělí do pátku mezi 5. a 6. raní vám české písničky servíruje kolega Martin Císař. No a hezky česky v kuse hrajeme i každý den mezi 12. a 13. Tak opět zítra. Teď vám přeju krásný nedělní večer a za chvíli už bude 9:30.
1: Radio Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
2: Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz

0: Za námi Richard Miller, který nás potěšil písničkou Nahý. A teď pro vás mám pozvánku na náš web k poslechu seriálu Zdraví v hlavě. Ten najdete v podcastech a já si povídám s výživovou poradkyní Hankou Borkovcovou. V tom posledním dílu jsme řešili operace. Mimo jiné jsme si povídali o tom, proč je správná výživa důležitou součástí přípravy na operaci, jakou roli hraje během hospitalizace i po výkonu a taky o tom, že univerzální jídelníček před operací zkrátka neexistuje.
1: Tohle bych velmi zdůraznila, protože můžete najít různé univerzální jídelníčky a ono v podstatě si pak můžete v konečné fázi ještě uškodit. Neexistuje jeden jídelníček pro všechny. Jiného člověka čeká malý plánovaný výkon, jiného rozsáhlá operace, druhý zase má jiný zdravotní stav, má jinou výchozí váhu, vlastně má třeba upravenou výživu, může mít nějaké alergie a tak dále, a nebo jinou svalovou hmotu, a proto je potřeba opravdu se na toho klienta či pacienta dívat individuálně.
0: Celý rozhovor tohoto dílu a těch dalších Zdraví v hlavě najdete na našich internetových stránkách, v podcastech na adrese radioblaník.cz. Do té 22. hodiny například Jakub Smolíka, Haleluja, a taky činasky Drobná paralela. Buďte s námi, pěkný večer.

0: Za námi Činasky a drobná paralela. No a za okamžik už odstartují dnešní nedělní písničky z lásky, i v nich vám budeme hrát hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Ještě pohled na zítřejší oblohu. Podle meteorologů bude většinou polojasná až oblačná, po ránu jasná, stejně tak večer. Během dne, když už přehánky, tak pouze vzácně, zejména na horách. A co se teplot týče, 10 až 15 v maximech a v 1000 metrech kolem plus 6. Noční minima klesnou na 6 až 2, ojedinělé půjdou k nule. Tolik informace o počasí. Vlasta Sokolám přeje krásný nedělní večer. Pojďme si vychutnat písničky z lásky. Tady je skupina Olympic a Osmý den. Za chvíli taky Václav Neckář, Madonna, Jana Kratochvílová, Lighthouse Family, Petr Novák či Nedvědi a spousta dalších. Tak prima večer přeju, posloucháte Blaník.
1: Písničky z lásky na rádiu Blaník.

S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárka se, vaše jednička pro hypotéku, investice i životní zabezpečení. Špárka se, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárka se, německá preciznost a stabilita pro vaše investice a životní jistoty. Špárka se, když jde o peníze.

0: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
1: Kdekoliv na světě a pokaždé v té nejlepší kvalitě.
2: Poslouchejte naše vysílání na stránkách radioblaník.cz.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Nebe nad Českem je teď jasné až polojasné. Na severu se pak obloha postupně zatáhne a dorazí přehánky. Nad 1100 metrů mohou být i sněhové. Teploty klesají na 6 až 2 stupně, místy ale může být i na nule a objevit se mohou přízemní mrazíky. Přes den nás pak čeká polojasno až oblačno, dopoledne může být nebe bez mráčku a jasno. Výjimečně může i zapršet a na horách na severu Česka mohou ve vyšších polohách padat srážky smíšené anebo sněhové. Teploty vyšplhají na 10 až 15, na jihu Moravy může být až 17 stupňů a v 1000 metrech na horách naměříme kolem 6. Toliko počasí, Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
0: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku a správné rozhodnutí ve všech životních situacích. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše finance. Špárkase, když jde o peníze.

0: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu. Garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
1: Nemáme ani moře, ani velehory.
2: Místo toho však máme něco, co nám závidí celý svět.
3: Zlaté české ručičky. Poslechněte si výjimečné příběhy výjimečných lidí.
2: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
3: Zlaté české ručičky u nás na Blaníku.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Nebe nad Českem je teď jasné až polojasné. Na severu se pak obloha postupně zatáhne a dorazí přehánky. Nad 1100 metrů mohou být i sněhové. Teploty klesají na 6 až 2 stupně, místy ale může být i na nule a objevit se mohou přízemní mrazíky. Přes den nás pak čeká polojasno až oblačno, dopoledne může být nebe bez mráčku a jasno. Výjimečně může i zapršet a na horách na severu Česka mohou ve vyšších polohách padat srážky smíšené anebo sněhové. Teploty vyšplhají na 10 až 15, na jihu Moravy může být až 17 stupňů a v 1000 metrech na horách naměříme kolem 6. Toliko počasí, Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník.

tři města. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme svatý

při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek

Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku,

Krásný a ničím narušený poslech nočního vysílání vám od mikrofonu Blaníku přeje Vlasta Suk. Máme nový den, nový pracovní týden, je pondělí 12. října roku 2026, kdy svůj svátek slaví Marcel, tak přejeme všechno nejlepší. V tento den v roce 1935 se narodil italský pěvec Luciano Pavarotti, zemřel v roce 2007. V roce 1943 se narodil český zpěvák Karel Černoch. Dnes by tedy slavil narozeniny. No a kdo je dneska slaví? Česká zpěvačka, kterou znáte z Holek. No, kdy si zpívala s Holkami? Klára Kolomazníková, dneska je jí 47 let. Tak blahopřejeme samozřejmě i vám, kteří slavíte, ať už svátek nebo narozeniny. A pojďme ještě do minulosti, do roku 1971. Tehdy měl totiž na Broadway premiéru muzikál Jesus Christ Superstar, už je to 55 let. Tolik tedy pohled do kalendáře, tak i do minulosti, a teď už opět hrajeme hezky česky. Tak užívejte, já vám přeji krásnou noc.

0: počasí.
1: Nebe nad Českem je teď jasné až polojasné. Na severu se pak obloha postupně zatáhne a dorazí přeháňky. Nad 1100 metrů mohou být i sněhové. Teploty klesají na 6 až 2 stupně, místy ale může být i na nule a objevit se mohou přízemní mrazíky. Přes den nás pak čeká polojasno až oblačno, dopoledne může být nebe bez mráčku a jasno. Výjimečně může i zapršet a na horách na severu Česka mohou ve vyšších polohách padat srážky smíšené anebo sněhové. Teploty vyšplhají na 10 až 15, na jihu Moravy může být až 17 stupňů a v 1000 metrech na horách naměříme kolem 6. Toliko počasí, Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
0: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: Jestli se ví, co Bůh chystá.
1: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio Blaník.
2: Přeji vám hezké ráno. Je pondělí 12. října, svátek má Marcel a před námi jsou očekávané události. V obcích a městech po víkendu dál pokračují povolební vyjednávání a sestavování koalic. V pražské Kbelské ulici začíná poslední část rekonstrukce. Do 23. října bude zavřená rampa do ulice Veselská na křižovatce s D8. Naopak na průtahu Libercem končí uzavírka spojená s pravidelnou údržbou tunelu. Od pátku se tu jezdilo vždy jen jedním tubusem. V 11 dopoledne je v plánu další zasedání vlády. Na programu je mimo jiné novela zákona o integrované prevenci nebo novela občanského zákoníku. Sejde se taky Národní koalice pro boj se suchem. Hodnotit bude aktuální hydrologickou situaci a další kroky v reakci na pokračující extrémní sucho v Česku. A na Babinských loukách v Českém středohoří pokračuje záchranný program. Ochranáři tu vysadí vzácný a kriticky ohrožený zvonovec liliolistý. To byly očekávané události. Hezký den přeje Eliška Votrubová, Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Nebe nad Českem je teď jasné až polojasné. Na severu se pak obloha postupně zatáhne a dorazí přehánky. Nad 1100 metrů mohou být i sněhové. Teploty klesají na 6 až 2 stupně, místy ale může být i na nule a objevit se mohou přízemní mrazíky. Přes den nás pak čeká polojasno až oblačno, dopoledne může být nebe bez mráčku a jasno. Výjimečně může i zapršet a na horách na severu Česka mohou ve vyšších polohách padat srážky smíšené anebo sněhové. Teploty vyšplhají na 10 až 15, na jihu Moravy může být až 17 stupňů a v 1000 metrech na horách naměříme kolem 6. Toliko počasí, Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
0: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.